0: C, otázka.
1: Jo, otázka, písmeno C. Rozumím.
0: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No to chci, ho znám všechny.
0: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano.
0: No jo, ale tohle to všechno má být na 3 písmenka, víte?
2: 12 měsíců no. Na 3 písmena?
0: No, no je to ta data.
2: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli. No
0: je. Takže no? Taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do 3 písmenek.
2: No, ale jo.
0: My jsme takhle mohli důmat celý rok?
2: No, to je nějaká... To je nějaká...
0: Co s tím?
2: No já nevím. No,
0: takže bychom to zase nechali stranou, ne? Ono se to vystříbří.
2: Ono se jo, budete zkuste něco...
0: Ono se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
0: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
0: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažní pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle.
0: No, ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažný.
0: No, ten přece tahá z kastlíku ty planety.
2: Papoušek. No, to nemůže nic jiného být, to může být jiný papoušek.
0: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napíšte to hned.
0: Píšu papouš.
2: No.
0: Safra. Nebejte se. Nebejte se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku.
2: Bez eku, papouš?
0: Pepouš.
2: Ale Pepo, prosím vás.
0: Papouš.
2: To je nějaký zmetek ty noviny, vám to říkám.
0: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
2: No, ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte? Vy nemáte náhodou ještě takový noviny doma, že jo?
0: A víte, že má?
2: Jo?
0: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
2: No to nemůže být všude špatně.
0: A, o čem je to hned nenapadlo? No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
2: No to je nápad, uděláme to u vás.
0: Ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
2: Na to může naletět nějaký idiot.
0: Jo. Kdo, co?
2: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
0: Co to je idiot? No, jo, idiot.
2: Idiot.
0: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
2: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já, člověk.
4: Rádio Jich Cymbálka.
5: Dvojí vidění. Chalupu mám na jižní stráně. Kdyby to nebylo v Krkonoších, řekl bych, že by se tam dalo pěstovat víno. Takovej tam bývá hic, když se do toho slunce opře. Na jaře u nás tím pádem sníh brzo sleze a já vyvezu z kůlny historický trakař, na kterým mám nastálo přivázanou starou matraci. Chvíli ji nechám slunit, aby se z ní vypařila vlhkost a pak se do toho pojízdního lehátka s opěralem do oblouku, který mi rovná páteř, natáhnu a nechávám si prohřát kosti. To si pak pouštím do mozku jen ty příjemné vzpomínky, jaký to bylo, když kolem řádili děti a žena volala z okna, musíte tak řvát, když se táta potřebuje vyspat. Teď už žena dlouho není, a děti se dávno rozprchly a já usínám jako špalek, až mi kolikrát slunce spálí čelo na loupačku. Předloni v červnu po dlouhý šňůře, kdy jsme s kapelou měli 3 kšefty na Slovensku a 2 v Polsku, všechny samozřejmě spojený s alkoholem, jsem na chalupu dojel polomrtvej, oči vykoukaný do ruda a víčka těžký jako padací mosty. Sotva jsem zaparkoval rozpálený auto ve stínu a zotvíral okna, aby polední slunce mohlo do domu. Praštil jsem sebou na ten svůj trakař. Asi ve 4 odpoledne otevřu oči a vidím zvláštní věc. Po cestě na protější stráně jde ženská v šátku a v každý ruce nese tašku. Za ní jde jiná ženská v šátku, taky s taškama. To by nebylo nic divného. Divný bylo, že ta první se zastavila, položila tašky na zem a sundala si šátek a ta druhá to udělala taky. Ve stejné chvíli. Jak jsou baby sehraný, řekl jsem si. A oči jsem zase zavřel, jenomže pak zaslechnu traktor. Kouknu a vidím, že táhne valník s fůrou sena. A za ním úplně stejný traktor a oba traktoristi mají na hlavě slamák a teď ho jako na povel zvedli a těma slaměnýma kloboukama mi zamávali. Ergo, co to je za divadlo, říkám si a vstávám, abych si zašel do chalupy pro dalekohled, protože tohle nebylo normální. Ale jak do chalupě, zjišťuju, že mám 2. jednu vlevo, druhou vpravo. Zatočila se mi z toho hlava. Když jsem se dopotácel k autu a viděl, že tam parkujou dvě, šel jsem ke studánce a z jedný z nich jsem si nachrstal na obličeje ledovou vodu. Než jsem otevřel oči, modlil jsem se, aby to ta voda srovnala a všechno bylo zase jenom jednou, ale nebylo. Vidím, jak se na mě přes plot šklebí dva úplně stejný sousedi kalivodové, oblečený jako jednovéční dvojčata a jednohlasně se ptají, tak jak jde život, Pepo? Blbě, povídám, potřebuju do nemocnice, poněž tam sám nedojedu. Máte čárové vidění, pane Šajba, řekla oční doktorka Krauzová, když mě vyšetřila. A co to jako znamená, ptám se. Každé oko vám pracuje solo, obraz se nám nespojuje. Chtěl bych, aby se nám zase spojoval, povídám. To věřím, shodly se obě doktorky Krauzové, ale moc naděje v tom nebylo. Dva dny na to jsem musel sednout na autobus a jet do Prahy. Ve sportovní hale vystupovala americká lední reví. To byl takovej monster podnik, že ho doprovázely tři kapely, v mým případě šest kapel. Já hrál baskytaru u Ládi bez hubky. Na zkoušku přišel chlap, otevřel kufr a z něj mi postupně dával na pultík různý noty. Myslel jsem, že mi to půjčí domů, abych se to do večera naučil, ale on řekl, že to po zkoušce sebere a večer zase rozdá, protože jinak by v tom byl bordel. Dirigent v tom cirkuse byl Maďar a nebyl se mnou spokojený. Když jsem zahrál špatně, něco na mě maďarskou angličtinou křičel. Než mi to tlumočnice přeložila, tak já se tu pasáž s jedním okem zavřeným naučil. To bylo jediné řešení. Pan dirigent říká, hlásila tlumočnice, že každý muzikant musí mít dvě oči, jedno pro noty a druhé pro dirigenta. To jsem mýval, debile, říkám si, jenže teď mám v každém dva nasraný dirigenty a dvakrát tolik not, než potřebuju. Když jsem se zasek na dalším místě, dva Maďaři s taktovkama běsnili tak, že tlumočnice řekla, to vám ani nebudu překládat. Některá ta jeho slova v češtině ani nejsou. Ale na závěr pan dirigent řekl, že se obává večerního představení s krasobruslaři, protože tam musí mít každý hudebník tři oči. Tři, vyděsil jsem se. Ano, jedno pro noty, druhé pro dirigenta a třetí pro ledovou plochu. Já jsem si během toho nadávání a překládání ty kritické místa vtisk do paměti, takže když mi sebrali noty, byl jsem si skoro jistý, že to večer zvládnu. Po zkoušce si dva Maďaři něco vážně šuškali s Láďama bez hubkama a Láďové se mě pak všetně ptali, jestli nejsem nějak rozhášený. Večer to bude dobrý, řekl jsem. A bylo. Veškeré svoje vyhrávky jsem zvládal, až jsem se sám divil. A když byl čas, koukal jsem i na led a zjišťoval, že když si holka nasadí brusle, má automaticky delší nohy, což jim všem velice prospívá. A viděl jsem v té obrovské hale tolik dlouhonohých krasobruslařek jako nikdo jiný. A připadalo mi taky, že se na mě ty krásný mezinárodní holky šťastně zuběj, jako by to ani nebyla ta jejich naučená profesionální křeč. Ukázalo se ale, že jsem se uklidnil až moc a pánbiček se rozhodl, že tu mou pejchu strestá. Byla to moje baskytara, která měla před závěrečnou scénou sama zahrát zpomalený zdvih GFD. A na tohle moje pam, pam, pam se měli všichni krasobruslaři, co v tom účinkovali, vyhrnout na ledovou plochu a vytvořit finální rej. To byl rej. Jelikož jsem pam, pam, pam nezahrál, ty ducha přítomnější muzikanti se rozhodli, že je třeba pokračovat a pokračovali. Ale jiní tupě vyčkávali, až to zahraju, takže pár zmatených účinkujících na ledovou plochu vyrazilo, ale jiní čekali na moje pam, pam, pam a ostatní se na ně zezadu tlačili, některý upadli a druhá vlna se skácela přes tu první, prostě ta americká lední reví skončila naprostým chaosem. Dva Maďaři se snažili rukama skrotit těch šest rozlezlých kapel a asi na mě volali slova, které v češtině neexistujou, a já na nic nečekal, odpojil jsem kytaru z elektriky a prodíral jsem se k záchodům. tam jsem se zbaběle zamk. Když jsem v kabině vyslech všechno, co si o mě hráči při ulevování řekli a pánský záchod utich, do toho ticha se ozvaly pomalý kroky jednoho člověka. Věděl jsem, kdo to je. Když se zastavili, kapelník bez hubka řekl: Pepíku, zítra už nechoď. Po tomhle výbuchu jsem byl nějaký čas ve vzduchu, až jsem přistál tady ve Slávii a stal se ze mě kavárenský klavírista. Dá se říct, že mi to moje rozdvojené vidění nevadí. A tak už vás nebudu otravovat tím, že vidím víc věcí, než je normální a že se pohybuju ve větší společnosti než dřív. Noty tady nepotřebuju, hraju z paměti a většinou se zavřenýma očima. Pro tohle povolání stačí mít v hlavě 40-50 kousků, který jedním hostům nevadí a druhým se líbí. Když se najde cizinec, kterýho alkohol ve spojení s hudbou rozloží natolik, že vstane, aby mi dal na piano bankovku v hodnotě svého momentálního sentimentálního štěstí, je to svátek. Jinak se musím spokojit s výdělkem úměrným mýmu výkonu. Ale přesto jsem rád, že můžu hrát zrovna tady. Ta kavárna je, jak známo, rohová a ten roh trčí nad řekou jako lodní příď a svítí oknama do noci a vy se z té lodi můžete koukat buď na Národní divadlo nebo na Hradčany a ty řeči, co v ní kdysi vedli básníci, když se ještě scházeli, ty jako by se tam někde u stropu pořád drželi a nejdou vyvětrat. A taky ten zelený obraz piják absintu mě pořád bere. Vrchní Štěpánek říkal, že je to jenom kopie a že ten původní obraz Viktora Olivy, na který se dívali opilí básníci Nezval a Seifert a jiní kumpáni, má prej ve svý sbírce Vladimír Železný, ale to mi nevadí. Ta zelená nahá holka, která se posadila pijákovi na stůl a kterou vidí jenom on, u mě taky se dávala, takže ji znám. Na rozdíl od starého do jiného pingla s plochýma nohama, co tam v druhém plánu v obrazu čeká, kdy už se host uráčí zaplatit, aby mohl jít domů a namazat si nohy francouzkou. Stalo se, že napříč lodi Slávie do sektoru, kterýmu personál říká kolečko, vešla stará bělovlasá dáma se svou mladší společnicí a usedli ke stolu 133. Pojedli nějakou drahou flambovanou věc a pak si poručili francouzský šampus a poslouchali, co hraju. To člověk pozná, který stůl ho poslouchá a který ho bere jenom jako zvukovou kulisu. A když jsem začal hrát Maurice Jarrého, ten slavný cajdák z filmu Doktor Živágo, poznal jsem, že jsem těl do živýho. Dámy si vyměnili pohledy a od té chvíle jsem byl jejich. Zadoufal jsem samo sebou, že by z toho mohla kápnout i jiná odměna než vlahý oči, který má mě sledovali. A tak jsem si dával záležet, aby měl Živágo patřičnou dynamiku a citový podloží. Dámy zatleskali a probudili k potlesku i jiný hosty kolem sebe. Rozhodl jsem se pro melodii z francouzského filmu Muž a žena, který by mohla starší dáma pamatovat. Hudba je to spolehlivá, protože ten chlapík, ten Francis Le, tam namíchal mírně jedovatý akordy podivného smutku. A začal se mi sázet pomalu, aby měli čas se rozpustit. Byla to správná volba. Bělovlasá dáma zavrtěla úžasle hlavou, jak jsem pro Boha mohl vědět, že právě tuhle melodii potřebuje. Obě ženy se dojatě jedna druhý dotkli šampuskama a i když se mohli dívat na rozsvícený Hradčany, dívali se celou dobu na mě, jako by nebyli v kavárně, ale na koncertě v Rudolfínu. Dámy znovu způsobili potlesk a pak se o něčem radili. Udělal jsem si přestávku a šel se k baru zakouřit. A v tom vidím, že mladší žena vstává a jde ke mně. Z dálky vypadala na 35, ale cestou ke mně zestárla o 10 let. Ale i tak měla něco do sebe. V ruce nesla bílou vizitku a chtěla vědět, jestli mluvím anglicky nebo německy. Řekl jsem, že anglicky mluvím a little bit a německy ein bisschen. To jí mírně pobavilo. Tady musím upozornit, že od teďka budou všechny jména nepraví. Místní názvy si většinou vymýšlím, abyste je na žádný mapě nenašli, a u osob používám jména hokejistů švédského národního mužstva Tre Kronor, protože nemám zájem nikoho poškodit. Na vizitce stálo ve zlatým rámečku Gräfin Raisa Stolz Lindström a pochopitelně adresa a telefonní čísla. Vy jste hraběnka? Zeptal jsem se německy. Odpověděla, že hraběnka Stolz Lindström je ta starší dáma u okna a že mi chce nabídnout práci ve Švédsku. A zatímco mi říkala podrobnosti té nabídky, dáma se na mě od stolku usmívala. A protože to, co její společnice říkala, znělo neuvěřitelně, povídám, počkejte moment. A přivolal jsem k tomu vrchního Štěpánka, protože dělal léta v Hamburku a mluví německy i anglicky úplně plynule. Štěpánek to vyslech a zeptal se, jestli mi na to dají písemnou smlouvu. Selbstverständlich, přikývla hraběnčina přítelkyně. A Štěpánek mě plácnul rukou mezi lopatky a řekl: Pepiku, taková šance se vyskytuje jednou za život. Ber to. Zámek Ekström se vypíná nad vesnicí Andenfröken v severním Švédsku. Když mě tam hraběnčin řidič Gustafsson vysadil a postavil do sněhu moje dva kufry, bylo tam 30 pod nulou. Proti teploučku, který bylo v černém sábu, to byla taková kosa, že se mi slepily nosní dírky. Sven, poslal řidič oblak páry směrem k hospodářské budově, kde člověk ve vatovaném kabátě štípal dřevo na dlouhý třísky. Sven přerušil práci a chtěl zaseknout sekeru do špalku, ale ta sekera ze švédský oceli odskočila a ani na druhý pokus se nezasekla a taky musel jen na plocho odložit. Takovej byl mráz. Sven mi podal ruku, řekl, že se jmenuje Sven, popad moje kufry a vedl mě do zámku. Zvenčí mělo hraběnčino sídlo okrovou omítku, ale interiér byl samý dřevo. Podlahy, schody, ostění, stropy, všechno. To dělalo na člověka přišlýho z mrazu teplej dojem. Ale celý zámek tím pádem vrzal. Sven šel a parkety pod jeho botama kvílely a moje kroky ten dřevěný nářek zopakovali a neslo se to celou chodbou. Dřevo nepřestalo ani v pokoji, do kterého mě Sven zavedl. Jen postel byla železná, což bylo dobře, protože nevrzala. Byl to skromný pokojík pro služebnictvo, jedna židle, stolek, skříň. Ovšem zásluhou té svý oční vady jsem měl to ubytování dvoupokojový. Sven mi ukázal přístěnek s umývadlem, sprchovým koutem a záchodem. Kdybych něco potřeboval, mám zabouchat na vedlejší pokoj, kde bydlí Olof, který se o mě postará. Když odešel a nářek jeho kroků utich, zjistil jsem, že mám z okna pěkný výhled na vesnici, zasněžený domky v barvě volský krve a v dálce hory, za kterýma už je Norsko. V pokoji nebyla zima, ale teplo taky ne. Na to jsem si časem zvyk, že Švédi nemají nikde přetopíno a musíte nosit doma svetr nebo nějakou teplou mikinu. Ale zase se v tom chladu dobře spí. Když jsem si věšel kabát do skříně, zavrzali na chodbě kroky a přišel se mi představit Olof. Byl oblečený jako komorníci ve filmech. Zadek mu těsně obepínali černý kalhoty a prsa bílá vestička s černýma proužkama. Vlasy měl vepředu prořídlý, ale vzadu hustý a spletený do copánku. Ještě než promluvil, věděl jsem, že je teplej. V těch mrazech to vypadá jako dobrá zpráva, ale mě to dvakrát nepotěšilo, protože se homosexuálům i ve svém věku většinou líbím. Říkám si, jestli to nebude tím, že jsem v mládí celkem úspěšně závodil jako chodec. Když mě moje budoucí žena viděla na stadionu Evžena Rošického, jak se staženýma půlkama a vypíčeným hrudníkem uháním po dráze, řekla: Heleď, buď toho okamžitě necháš, nebo se rozejdeme. Olof mi anglicky popřál příjemný pobyt a oznámil, kdy se na zámku podává snídaně, oběd a večeře. Pak se nabídl, že mi pomůže s vybalením kufrů a uložením prádla. To jsem odmít, představa, že bude protřepávat moje trenýrky a v policích je dlaněma uhlazovat, mě nelákala. Zeptal jsem se, jak ho mám oslovovat, protože mi neprozradil svoje příjmení. Usmál se a vysvětlil mi, že si budeme říkat křestními jmény, jak je ve Švédsku zvykem. A pochlubil se, že jednou letěl do Frankfurtu s bývalým předsedou vlády Olofem Palme, ještě než byl zastřelený. A cestou si oba tykali a říkali si Olofe. Jak dlouho se zdržíš, Josefe? Zeptal se. Smlouva je na 3 měsíce, odpověděl jsem. To je krásné, usmál se a pěkným chodeckým krokem odešel. Ta moje smlouva byla neuvěřitelná. Stálo tam, že jako najatý hudebník budu hraběnce Stolz Lindström k dispozici, kdykoliv mě požádá o klavírní produkci, jejíž trvání nebude delší než 60 minut. Za to mi bude poskytnuto ubytování, strava a honorář. Vysloveně tam bylo napsáno, že ten měsíční honorář nesmím prozradit třetí osobě, takže ho neuvedu. Stačí, když vám řeknu, že denně to dělalo 10x víc, než jsem si nosil domů z kavárny Slávě. Když jsem vzal v úvahu, že tady prakticky nic neutratím, vyšlo mi, že bych se měl vrátit domů v balíku. Při večeři v jídelně, kde z dřevěného ostění zvědavě vystrkovaly hlavy medvědi, lišky a soby, jsem zjistil spoustu věcí. Společnice paní hraběnky se jmenuje Ingrid a není to sekretářka, ale ošetřovatelka. Sekretář je pan Holmquist, prošedivělej čahoun s neuvěřitelně dlouhejma prstama, který kdyby uměl na piano, tak bych měl po žížalkách. Jeho manželka, jak jsem pochopil, měla na starosti personál. S nima jsem seděl u hlavního stolu. U vedlejšího byl údržbář Sven Johansson, ten, co štípal dřímí, jeho žena a 2 děti, šofér Gustafsson a účetní Nilsson. Když roznes jídla, přised si k ním i Olof. V kuchyni, jak jsem zahlíd, byly 3 ženský. Když se sklidilo nádobí a Olof podal kávu, Ingrid vstala a švédsky mě představila. Z jejich řeči jsem pochopil, že mluví o Praze, kde mě paní hraběnka poznala a usoudila, že umělec z města Smetany a Dvořáka by neměl na zámku Ekström chybět. Čekal jsem, že mě potom úvodu požádá, abych něco zahrál a pod stolem jsem si masíroval klouby na pravý ruce, kde se mi hlásí artróza, ale Ingrid popřála osazenstvu dobrou noc, všichni vstali a jak se rozcházeli, podlahy zámku zahrály svůj dřevěný koncert jako 30 rozladěných houslí. Ingrid mě uchopila za loket a němčinou, která v jejím podání vypadala jako docela příjemný jazyk, řekla, že mi ukáže klavír. Otevřela dveře velký knihovny a rozsvítila. Pod lustrem se lesklo krásný černý křídlo, který vyrobil Stanway se svýma synama. To mě zahřálo u srdce, protože tahle rodina z Manhattanu byla spolehlivá. Odkoupil jsem víko, podal Ingrid tmavozelenou látku položenou na klávesách a seznámil jsem se s nástrojem od spodních tónů k horním. Dole duněl jako chrámový zvony a nahoře bylo křišťálový sklo. Stimmt, pochválil jsem ho. Gestern war hier ein Stimme, vysvětlila mi. Good family, přešel jsem do angličtiny, kde mi bylo líp. Family, rozuměla mi. Poklepal jsem na nápis Stanway and Sons. Yes, zasmála se a lehce mi přitom stiskla rameno. You are witty, jakože jsem vtipnej. Pomyslel jsem si, holka, to je taky jediný, čím tě můžu zaujmout. Ve svým věku spleší na temeně jako lívanec a s pytlikama pod očima mi na vás zbyly jen 2 věci, piano a legrace. A abych použil v obě, zahrál jsem kousek humoresky. Dvoržák, zajásela, sehr schön. Když zasla a rozloučili jsme se, došel jsem ke dveřím svýho pokojíku pro služebnictvo a poslouchal nářek jejich kroků, dokud nevystoupali do patra a nestichli. Jak se dalo ve Švédsku čekat, snídani měli jako švédský stůl, teda bez obsluhy. Přišel jsem na poslední chvíli, protože vstávat, když je venku tma, považuji za zvrácený. Seděla tu jen paní Holmquistová a před sebou měla krabici a obálku. Zeptala se, jak se mi spalo, a předala mi obálku s bankovkama jako zálohu a pak tu krabici. Byl v ní novej mobil Sony Ericsson se vším příslušenstvím. Řekla, že to je služební, plně hrazený mobil, z kterého můžu volat kam chci a že ho mám mít pořád u sebe, abych byl dosažitelný. Napadlo mě hned, že zavolám synovi do Kanady, když je to hrazený, a měl jsem z toho radost. Tu mi zkazil olov, když jsem po snídani zjistil, že mi ustlal postel. Plánoval jsem si, že do ní ještě zalezu. Na posteli byl uhlazený přehoz a na polštáři nugátovej bonbon ve zlatým obalu. Sněd jsem ho a zaklepal na dveře sousedního pokoje. Olofe, povídám, po snídani mi neustýlej. Josefe, odpověděl, po snídani musím. Chci si ještě lehnout, povídám. Jsi nemocný, Josefe, zeptal se. Nejsem. V tom případě musím ustlat, usmál se. Pak si pročechral čerstvě napomádovanou řidinu nad čelem a řekl, koupil jsem nové CDčko, Carreras, Domingo, Pavarotti, máš je rád? Večer bychom si je mohli poslechnout. Díky, Olofe, uvidíme, řekl jsem a vycouval do svého pokoje. Při sestavování nového mobilu jsem o tom pozvání přemýšlel a musel jsem uznat, že to mají homosexuálové těžký. Co mají dělat, když si nejsou jistí, jestli nepatřím do bratrstva? Musí to prozkoumat, jako my heteráci zkoušíme, jestli máme uhlek naději. Jenže ta pravděpodobnost úspěchu je u nich mnohem menší, když u 96 osob ze 100 nemají šanci. Takže by jim to člověk neměl mít za zlý a měl by k ním být šetrnej. A nedivit se, že zajímají šedesátníci, jako jsem já. Zavolal jsem do Prahy vrchnímu Štěpánkovi. Byl v tramvaji a já slyšel tramvajovej zvonec, jak vstekle drnčí na nějaký auto, co překáží na kolejích, a byl jsem z toho mírně dojatej. Tak jsem v tom Švédsku, Viktore, povídám. No a jak? No zatím dobrý, kdo za mě hraje? Nějakej Kavánek, povídá Viktor. Je dobrý, ptám se. No to víš, ty to nejsi, chybí tomu šmrnc. Má to na měsíc, pak se uvidí. Že všechny ve Slávii pozdravuju, volám a slyším, jak se tramvají nese. Národní divadlo, příští zastávka Újezd. A do toho řekl Štěpánek. Vyřídím, Pepo, tak se drž, já vystupuju, ahoj. Stisknul jsem na mobilu knoflík s červeným sluchátkem a byl jsem zase ve Švédsku. Oblík jsem si kabát, nasadil kulicha a vyšel jsem do mrazu. Na zámecký bráně, kterou se sem vjíždí, jsem objevil nápis v několika jazycích, že přímo tou bránou probíhá 66. rovnoběžka, vyznačená v dlažbě kovovou lištou. Botou jsem odhrnul sníh a tu lesklou, zmrzlou rovnoběžku jsem našel a sklouznul jsem se po ní. Taky jsem zjistil, že tu mají stáj a v ní dva koně. Sven jim hodil do žebřin seno a koně si ho piskama vyškubávali a pak ho v klidu chroustali. Sven měřil trámek nad dveřma, že ho vymění. Pak vzal pilu huskvarna, aby uříz náhradní. Přidržel se mu ho. Z auta to viděla paní Holmquistová. Zastavila, hlubokým sněhem šlapala k nám a přitom dělala ukazovákem ne, ne, ne, ne, ne, ne. Pak řekla Svenovi něco velmi přísně švédsky a já z jejího gestikulování pochopil, že klavírista nesmí takové práce dělat, protože by mohl přijít o prsty. Tak jsem řekl Svenovi sorry a vydal se ke vsi. Když jsem se vykračoval po cestě, kterou Sven ráno protáhl sněhovou frézou, najednou ve mně hrklo. Došlo mi, že vesnice Andenfröken byla pro mě daleko. Problém byl v tom, jak mi zdůrazňovala paní Holmquistová, když mi předávala mobil, že musím být dosažitelný. Jestliže paní hraběnka projeví přání, je nutný, abych do 15 minut po výzvě seděl u piana. Tak jsem se vrátil a do oběda jsem zámek Extrém 3x rychle obešel, abych se zahřál, ale ne chodeckým závodním krokem, na to jsem si dával pozor, protože kdyby mě viděl Olof, mohlo by ho to vzrušit a kdyby mě zahlídla Ingrid, mohlo by mi to uškodit. Potom jsem bloumal po zámku a prohlížel si obrazy. V knihovně visel hrabě Lindström v oleji a vedle něj Rajza. Až jsem se lek, jak byla na tom starým obrazu živá. Měla mladý, plný rty a na nich neopatrný úsměv. Chci tím říct, že prozrazoval i to, co nechtěla. Že o svý kráse ví a že vyžaduje lásku a obdiv. A v pravém koutku těch úst zaznamenal malíř špetku nestoudnosti a panovačnosti, což se trochu tlouklo s vysloveně něžnýma očima. Objevil jsem taky pěkně starou nástěnou mapu světa. Na ní jsem zjistil, představte si tu náhodu, že Tomáš, můj syn, žije v Kanadě taky na 66. rovnoběžce. Má obchod s rybářskýma potřebama a sportovním oblečením na jižním břehu Velkého medvědího jezera. Tak jsem mu zatelefonoval. Co se děje? Vyděsil se, protože si voláme jenom na nový rok. A když máme narozeniny, jelikož se narodil ve stejný den jako já. Tak jsem mu vylíčil, že se nacházíme oba na jedné rovnoběžce a že jsem si na ní dneska stoup a kdybych se odrazil, doklouzal bych po ní až k němu a koupil u něj nějaký ten pruc navijákem. Syn se ptal, odkud volám, a já, že ze zámku Extrém a že se tady válím a beru za to nekřesťanský peníze. Tomáš řekl, že tam má zákazníka a ať mu zavolám, až budu střízlivej. Asi ho zmátlo, že jak na nový rok, tak o narozeninách bývám v náladě. Po večeři Olof zopakoval svou nabídku společného poslechu těch tří slavných tenorů. Tak se mu řekl, že přijdu. V jeho pokoji to vonělo svařeným vínem. Když jsme se napili a svařák se mi příjemně rozhostil v útrobách, uvědomil jsem si, že jsem vlastně několik dní nepil a že budu muset svý přátelství s alkoholem obnovit. To CDčko bylo vánoční a chlapi zpívali svátečně. Při čtvrtý skladbě, když do toho Placido Domingo dal celý srdce, položil mi Olof ruku na koleno a řekl, líbí se ti? Řekl jsem líbí a ruku jsem mu vrátil na jeho koleno. Druhý pokus udělal při Pavarotim. Podíval se na mě s vlhlýma očima a jak mi pokládal dlaň na stehno, povídá, není nám dobře? Tak jsem mu ji zase vrátil a řekl jsem, je nám dobře, Olofe, ale ruce si necháme každej na svých nohách. Platí? Oči mu pohasly, chvíli uraženě mlčel a roloval pásek svýho županu a pak řekl, o mnoho přicházíš, Josefe, bude ti tu smutno. Když tenoři dospívali, šel jsem spát. K prvnímu hraní pro hraběnku došlo až třetí noc. Už jsem se převlíkal do pyžama, když mi zazvonil mobil. Paní hraběnka si vás přeje, Josefe, řekla Ingrid. V knihovně svítily jen malý boční světla a obě ženy už seděly u stolku pro dva, v tomhle případě pro dvě, na kterým stála karafa s červeným vínem. Otevřel jsem víko klavíru a uklonil se. Hrajte, co v Praze, řekla hraběnka s úsměvem. Byl to ten úsměv stárnoucích žen, který se týká jenom rtů a v očích se nekoná. Zatímco dokonalej nástroj plnil noční sněhem zalátej zámek Extrém hudbou, jako když do studený konvice lejete horkej čaj, ucítil jsem vůni tabáku kombinovanou nějakým kořením. Můj nos chvíli pátral a pak na to káp. Dámy kouřily hřebíčkový cigárka. Při skladbě Muž a žena mě napadlo, jak dlouho asi jsou už moje dvě posluchačky spolu. A jestli to kdysi nebyl příběh žena a žena. Před 10 lety třeba. O tom by se uvažovat dalo. A já o tom uvažuji ochotně jako většina chlapů, protože tyhle vztahy nám nevadí. Co nevadí, jsme na ně zvědaví. Takový myšlenky se mi proháněly mou plešatou hlavou. Asi po půl hodině se ozval slabý potlesk čtyř dlaní a já pochopil, že hudba má volno a může jít do postele. V zimě je švédský slunce nízko a dny jsou krátký, ale pro mě byly k nepřečkání. Ta nemožnost vzdálit se od zámku ze mě dělala psa na řetězu. Celý park už jsem měl prochozený, některý stromy jsem si z dlouhý chvíle pomenoval, ne botanicky, ale tlustej bohouš, sosny z Bosny, Karle narovnej se, dubisko Jana Kolára, Jindřich Plachta a tak podobně. Pomáhalo mi, když jsem si spočítal, kolik mi každou bezpracnou hodinou nabíhá peněz, nebo kolik korun cinkne každou minutu. Sumy neuvádím, protože jsem vázaný smlouvou. Jednou jsem se zašel k Svenovi do dílny a vyrobil jsem krmítko pro ptáky. Řekl mi, že drobky od jídla nejsou pro ně dobrý, poněvadž to v zimě nemají čím zapít, a dal mi pytlík zrní. Instaloval jsem krmítko za okno, ale teprve po dvou dnech se objevila první síkora a ta to rozhlásila. Pak už mi různý ptáci drze ťukali zobákama na sklo, abych jim něco přihodil. To byl pro ukrácení dlouhý chvíle dobrý nápad. V knihovně byla jenom švédská, německá a ruská literatura. Tak jsem z nouze zkusil oprášit azbuku a čet jsem povídky Ivana Bunina. V ruštině zněly ty věty o nešťastných svedených služkách, co se zamilovali do mladýho pána, ještě smutnějc, než když jsem si je řekl česky. Už dlouho jsem nebyl při čtení tak dojmutej. A do toho přišla ta výšťka na saních. Zvoní můj erární mobil a Ingrid mi tou svou sametovou němčinou a takovým zadejchaným hlasem hlásí, že koně už jsou zapřažený, abych se teple oblík a že se čeká jenom na mě. Vpředu seděl Sven a pravačkou plácal vedle sebe, že to je místo pro mě. Hraběnka se svou ošetřovatelkou se v kožichách tulili vzadu a volali na mě: Josef, na Entlich! Nedočkaví koně vyrazili jen sem do set a aby to byl kýč jak byč, rozcinkali se rolničky. Nezapomeňte, že Sven sice řídil pár koní, ale přede mnou klusalo dvojspřeží, čtyři krásný koňský zadky. Projeli jsme vesnici Andenfröken, takže jsem ji konečně viděl, potom ojíněnýma lesíkama do osady Siekröd, a když jsem se otočil, viděl jsem čtyři ženský s plédama na kolenou a v čepicích z nějaký soboliny, na kterých srst ve větru obživla. Vedle hraběnky s tím jejím úsměvem značky Permanent vypadala ta 50letá ošetřovatelka jako dychtivá studentka, která odhodila svý léta někam za sebe do závějí a veškerou temnou únavu kolem očí jí vzal ten mrazivý vítr. Můj bože, zavolala v jednu chvíli skoro zoufale, proč my jezdíme tak málo kdy na saních? A já se definitivně rozhodl, že Ingrid je krásná. Kdybych se psal deník, napsal bych: dnešek se teda poved. Ale to bylo taky jediný rozražení té nesmírné nudy a tesknoty na zámku Ekström. Jestli jsem si myslel, že nemám za co utratit ten honorář, tak jsem byl na omyl. Když řidič Gustafsson vometal sníh z černého sábu, zeptal jsem se ho, jestli je ve Švédsku problém sehnat alkohol. Neřekl nic a vytáhl notes a čekal na objednávku. Nadiktoval jsem mu 3 sedmičky červeného a 1 vizoura, nejlíp Chivas Regal. Ten mi dost pomohl, ale ne do vesela. Dostal mě do takový melancholický nálady, že jsem mimo pracovní úvazek sedl k pianu a začal skládat. Já, druhořadej interpret, který nikdy žádnou hudbu nesložil. Nazval jsem to Bedřichu Smetanovi se v Göteborgu stejská. A byla to taková koláž z jeho motivů. Ozývaly se tam i jeho veselý polky, jenže pomalu a v mol. Nebo ta kantáta Píseň česká. Ono stačí, když do akordů přibalíte nepatřičný tóny a seberete tomu jásavost a patos a celý vám to zhořkne. A jak jsem byl opilej, napadaly mě takový moudra, jako že je to pravdivý jako život, který je málo kdy úplně

ptal, co je to za inspekci, prozradil mi, že hraběnka vlastní 3 luxusní hotely. 2 ve Stockholmu a 3. v Uppsale. A občas je poctí nečekanou návštěvou. Taková přepadovka znamená, že kromě pokojů provětrá i účetnictví a proto sebou bere účetního Nilsona. A Ingrid? Ujelo mi. Erik Gustafsson se na mě udivně podíval a řekl, když jede paní, tak jede taky Ingrid. Což mě nepotěšilo. Ale znamenalo to svobodu. Když ráno odjeli, jako bych sundal z krku obojek se řetězem. Vyšláp jsem si pěkně daleko, až k lyžařskému areálu, o kterém mluvila Ingrid při výletě na saních. Jsou to 2 kopce. Menší se jmenuje Tossiedom a je pro lyžaře začátečníky a větší, mnohem strmější, je pro pokročilé a jmenuje se Tonesiedom. Tam jsem si malým bistru dal grog a hned naproti jsem koupil malý rádio značky Blaupunkt. Vrátil jsem se z toho svého vyvenčení utahanej jako pes a říkal jsem si, dneska žádný pití, Josefe, padneš do postele a budeš spát jako zabitej. Jenže omyl. Jak jsem mrzal po chodbě, ukázalo se, že když je paní domů v luftě, mají myši na zámku pré. V jídelně bylo veselo. Byl tam Sven, dlouhoprstej tajemník Holmquist, ženský z kuchyně, můj nápadník Olof, a ještě mladý listonoš jménem Mikko Larsson. Tak jsem se tam samozřejmě zasek a řekl jsem si, že pár piv před spaním nemůže uškodit. Jenomže sotva jsem ulehl, vrátil se do sousedního pokoje Olof a nebyl sám. Nejdřív jsem myslel, že je tam s ním jen listonoš, ale pak to vypadalo, že je jich víc. Nakonec se ukázalo, že jenom 2 byli živí. A ty druhý 2 hlasy byly z pornofilmu, který se mohl jmenovat Kam se hrabe pochva, nebo tak nějak, protože si to Olof i Pošťák dost pochvalovali. Tak jsem sundal ze skříně kufr a hledal špunty do uší, který by tam někde v boční kapse měly bejt, protože jsem je na zájezdy s kapelou vozil proti chrápání trumpeťáka Píchy. Byli tam. Moje nový rádio to byla dobrá investice. Dala se na něm vyladit stanice Radiožurnál a někdy jsem chytil i ČR2. Vy byste asi hádali, že jsem poslouchal hudbu a zprávy, co se doma děje. To taky, ale nejradši jsem měl pořad Zelená vlna a Víte kudy kam, což je hlášení o dopravní situaci na dálnici D1 a hlavně v Praze. Že v Žitný a Věčný ulici se to štosuje, nebo že u Národního divadla se srazilo osobní auto s dodávkou a než přijede policie, je to na Most Legií a k Novotní lávce neprůjezdný. Díky tomu rádiu jsem u toho rázem byl a říkal jsem si, že to Vrchní Štěpánek vidí z těch velkých oken kavárny Slávie a úplně jsem Viktora slyšel, jak říká, vidíte ho vola, on odbočuje doleva, jo, a nedá přednost. Asi v autoškole chyběl, když se to probíralo. A některý hosti se tomu zasmějou a Štěpánek se zatetelí, že je nejen Vrchní, ale i Bavič. A v duchu jsem s ním procházel celou naší kavárnou, kterou máme rozdělenou na sektory a ty se musí každý novej číšník nebo servírka naučit. Kolečko, vitrína, národní třída 1, 2 a 3, paluba, skleník a absint. Přitom jsem si vzpomněl na Kolaříka, toho malého pikolíka, s kterým jsme měli nacvičený číslo Skladba pro 11 prstů. Když se blížil konec, mrknul jsem na něj, kluk si obřadně vyhrnul rukáv a za pozornosti hostů ťuknul ukazovákem poslední vysoký tón, který celou skladbu korunuje, uklonil se a sklidil potlesk. Taky jsem zavolal Klárce, to je dcera. No je to dost, tati řekla. Děti se ptají, kde je děda a já to nevím. Ve Švédsku, holka, až ve Švédsku, povídám. A máš se dobře? Mám se moc dobře, puč mi někoho k uchu. A pak se ve sluchátku ozvalo, ahoj dědo, já mám tank. To mi dodalo. Chvíli jsem nemohl mluvit a malej řekl, nikdo tam není, mami. Jsem tady, kamaráde, má pásy ten tank. Má 2 a 1 se furt vyvlíká.
tak ho spravil.

spravíme, až přijedu, tak ho spravíme. Když ten hovor skončil, vysmrkal jsem se a sliboval si, že až se vrátím, nebudu tak mizerný děda, jako jsem byl. A že vemu vnoučata na Petřín a ukážu jim ten obraz Švédové na Karlově mostě. Věděl jsem, že jsem stejskavec, protože jsem tím odjakživa trpěl. Na letních táborech i na vojně, ale že mě to v mým věku takhle sebere, to jsem teda netušil. Když se hraběnka s družinou vrátila z Upsaly, Ingrid, která nosila vlasy utažený a vzadu sepnutý, přišla k večeři s novinkou. Rozdělila si je do dvou culíků. Já vím, dámy, co si říkáte, že je to od určitého věku trapný, ale mně to trapný nepřišlo. Mezi dospělou tváří a nezletilým účesem došlo k tak drzýmu pnutí, že jsem to nemohl vydejchat. A do toho, když se ke mně naklonila proslánku, řekla, nebylo vám bez nás smutno, Josefe? Zvláště bez některých, utrousil jsem tiše nad talířem a ani nevím, jestli to bylo správnou angličtinou, ale asi jo, jinak by se tak krásně nezasmála. V 11 v noci mi telefonem oznámila, že paní domu dostala chuť na hudbu. A k tomu ještě dodala, že si hraběnka bohužel přeje být při poslechu sama. Řekla jste bohužel? Slyšel jste dobře. Mrzí mě, že tam nebudu, řekla. To byly sakra signály, co ke mně ta osůbka vysílala. Mně ještě víc, povídám. A zjišťuju, že ruka s mobilem se mi třese. Hraběnka Rajza Stolz Lindström už na mě čekala a její úsměv byl asi o centimetr širší než obvykle. Oči měla tak nějak živější než dřív a bylo tu podezření, že je mírně opilá. Na stolku měla koňak a rukou vlídně pokynula směrem k černému křídlu. Začal jsem s laďákem Rainbow a můj nos zachytil vůně hřebíčku z jejího hnědýho cigárka. Když jsem pokračoval písní Don't Cry For Me Argentina, zaslech jsem, že se mnou hraběnka zpívá, což nebejvalo. Bylo k půlnoci, když mi nalila sklenici koňaku a řekla, Josef, spiel mi das Lied vom Tod. To neznamenalo, že chce, abych ji hrál až do smrti, ale že bych chtěla tu píseň od Ennia Morriconeho, která se tak jmenuje. Napil jsem se toho skvělého koňaku Courvoisier, což my muzikanti překládáme jako děvkař, a dopřával jsem tý sladkobolný melodii, o co si říkala. D-dur, fis-dur a Tomáš Hámol, až se z toho Stenway se všema svýma synama třásly po celém těle. A najednou za sebou slyším vrzání parket a cítím, že je hřebíčkový kouř nějak blízko, že je těsně za mnou. A potom, když jsem dohrál, ruce hraběnky Rajzy mi spočinuly na ramenou a na temeni hlavy na svý pleši jsem ucítil krátkej polibek. Než jsem se stačil vzpamatovat, řekla rusky, Sašo, nepij, na kolenou tě prosím, nepij. Nebudu, slíbil jsem zpytomněle. Tak, řekla hraběnka, a když jsem vstal, viděl jsem, jak po nalíčený starý tváři tečou slzy a dělají tam černý stružky od řasenky. V Upsale si hraběnka koupila psa. Byl to maďarský ohař, takzvaný žlutej pes. Jmenoval se Ron. S tímhle krásným zvířetem, který nevědělo, jak vybít nekonečný množství psí energie, chodila Ingrid do parku a házela mu gumovej lítací talíř a, jak to tak ženský dělají, oblíkla se do hnědýho, aby byla se psem do barvy. Vypasovaný kabátek měla s narezlým kožešinovým límcem. Kdo byl Saša? Zeptal jsem se, když jsem se k ním připojil u stromu Karle narovnej se. Alexander Kuragin, řekla. Co dělal? Hrál na klavír a pil. Pak spadl ze schodů a zabil se. Ale to už je dávno. Hraběnka s ním něco měla? Měla s ním všechno, odpověděla
a hodila elegantně talíř elegantnímu ohařovi. Pak už s nikým, s žádným mužem. Když jsme míjeli sosny z Bosny, zastavil jsem se, abych řekl větu, kterou jsem měl už dlouho připravenou. Noci jsou tu dlouhé. Dny také, řekla. Ohařovi se nedařilo talíř lapnout před tím, než doplachtil na zem. Napadlo mě, že když se mu to povede, přijde Ingrid do mýho pokoje. Bylo by to velmi nebezpečné, řekla, jako by mi viděla do mozku. Pro koho? Pro oba, řekla a vypustila z prstů lítací talíř. Pes se dychtivě rozběhl, žlutýma očima sledoval jeho dráhu, ale za letu ho nepolapil. Ze schodiště zámku nás pozoroval Olof a řekl, není to fena, pes by to chytil. Hraběnka vlastnila i malou, ale prosperující továrničku v městečku Sieksenbrüden, kam mě vzala Ingrid na exkurzi. Letopočet ve štítě hlásil, že byla založena už v roce 1860. Vonělo to tam dřevem, poněvadž se tu vyráběly švédské bedny. To tělocviční nářadí s měkkým koženým vrškem, co se dá sestavit na různou výšku a co má v každém dílu podlouhlý díry, kterýma jsem se v Sokole díval ven, když jsem se tam schoval a pozoroval, jak ostatní cvičí. Švédskou bednu vynalez hrabě Lindström a za jeho vnuka se Rajza provdala po smrti prvního muže barona Štolce. To byl zase ruský Němec z rodiny, o který se prej píše v románu Oblomov. To všechno mi moje průvodkyně stačila vykřičet do ucha, protože v té hale kvílely pily a hoblovky a bušily kladiva. A při tom křičení byla Ingrid tak těsně u mě, jako nikdy, a já do jejího malého ucha volal další a další dotazy, abych tu blízkost prodloužil. Takhle důvěrně jsem poznal továrnu, která zásobuje všechny tělocvičny světa. V hodinách na zámecký věži byl asi mrazem stuhlej volej, jak šli pomalu. A v tom stojatým čase jsem si vzpomněl na Karla Havlíčka Borovskýho. Na stanici ČR2 říkali, že to jeho vyhnanství nebylo tak strašný, jak jsme se učili ve škole. Že měl dobrý bydlení a slušný peníze, ale to já mám taky. Chtěl jsem do rozhlasu zavolat a říct, víte vy, co to bylo za trest pro toho člověka, ta dálka a to odříznutí od řeči a od domova? Místo toho jsem šel k pianu a při láhvi červenýho, který mělo korkovou pachuť, jsem začal skládat nocturno a Havlíčkovi se v Brixenu stejská. Ale když jsem si to zahrál druhý den s čistou hlavou, bylo to špatný jako to víno. Jednoho kalného odpoledne pozoruju ptáčky za oknem a dole vidím Ingrid se psem. Já úmyslně vynechávám, že jsem viděl dvě Ingrid se dvěma ohařema, protože nechci zdržovat. Pozoruju talíř, jak se nese vzduchem a říkám si, Rone, ty pse maďarská, čistokrevná, inteligentní, chyť to. A ten krásný tvor mě poslech. Rafnul ho za letu a já vidím, jak ho nese paničce a jak potom stojí na zadních a ta krásná ošetřovatelka se nechá olizovat a radostně ho muchluje. Bral jsem to jako jasný znamení a od té chvíle jsem na Ingrid čekal. Na noc jsem nezamykal dveře a každý večer jsem se myl a na krk si naplácal vodu po holení Old Spice. Zámek Ekström byl v noci zvenčí osvětlený a zasněžený stromy to světlo vraceli zpátky do mýho pokoje. V tom zlatavým šeru jsem koukal do stropu a čekal. Kdykoliv se chodbou ozvalo kvílení parket, rozbušilo se mi srdce. Ale kroky se nikdy nezastavily, vždycky moje dveře minuly a ozvalo se jich ještě 9, protože to byl Olof a jeho dveře jsou 9 kroků od mých. Třetí noc se zastavili. Od jisté doby se nezamykáš. Vždycky jsem slyšel klíč v tvém zámku a už třetí noc nic. Bral jsem to jako znamení, zašeptal Olof a přisedl si na mou železnou postel.
To není žádný znamení, Olofe, to je stařecká zapomnětlivost, řekl jsem rozladěně, protože mě to namíchlo. Jsem smutný, Josefe, a to, že jsme tak blízko sebe, mi to neulehčuje. Olofe, povídám, už jsme si to jednou vysvětlili, tak nezlob. Pár vteřin seděl a koukal na mě. Potom pokejval hlavou a odešel. Jak jsem měl na něj vztek, tak mi ho bylo líto. Stalo se to pátou noc, když už jsem to skoro vzdal. Kroky byly kratší a tiší než Olofovi, to bylo jistý. Když ustali, bylo dlouho ticho. Pak se ozvalo trojí škrábnutí nehtem na dřevo. Vyskočil jsem a otevřel dveře. Vklouzla dovnitř a vyčerpaně mi přitiskla hlavu na prsa. Buší ti ještě víc než mě, řekla německým šeptem a pak propletla prsty na obou rukou s mýma a stiskla je. A tím stiskem jakoby do mě pustila svou elektřinu a já zjistil, že jsem bodivej, že se nemusím bát a že jsem ve svých letech ještě dobrý vodič. Světlo zvenčí obarvilo vlasy do měděna a usadilo se jí v očích. A tady pozor, tady tu svou zrakovou potíž musím připomenout, protože se v téhle chvíli moje vada proměnila v neobyčejnou přednost. Jestli jste někdy v představách pomysleli na to, čemu se říká švédská trojka, tak tu noc jsem se stal účastníkem, protože dvě Ingrid s vlasama do culíků se milostně smilovaly nad mou samotou a dvě ošetřovatelky mi šeptaly: Šén, bude nám to osudné, Josefe, řekla potom. Ona o tom ví? Zeptal jsem se. Ještě ne, dávám jí dobré prášky na spaní, zašeptala. Takže se to nedoví. Doví, řekla a s pohledem na dveře přiložila prst k puse. Parkety na chodbě devětkrát zanaříkaly a pak se ozvaly panty Olofových dveří. Výpověď jsme dostali hned příští den v poledne. To byla neděle. A hned v pondělí ráno nás Gustafsson odvez na nádraží Slognes. Ve vlaku řekla: vždycky, když jsi hrál, věděla jsem, že se nám to stane. Protože když hraješ, posíláš vzkazy a vydáváš zprávy o duši. Ale bála jsem se to udělat. Pak jsem to nechala na tom psovi. Když chytí talíř za letu, udělám to. Takhle jsem si to řekla. To víš, že už to umí? Viděl jsem to z okna, řekl jsem. V letadle jsme si před přistáním propletli prsty a Ingrid řekla: chci, abys věděl, že příčina našeho vyhazovu byla krásná. Na letišti ve Frankfurtu jsme se rozloučili. V poslední chvíli, když se schýbla pro tašku a já už se smířil s tím, že se nezeptá, řekla: kde tě najdu, Josefe, kdybych někdy jela přes Prahu? Jako minule, řekl jsem. A tak při hraní tady ve Slávii občas mrknu od piana napříč té krásné lodi do sektoru kolečko ke stolu 133. Je to pošetilý a asi marný, ale člověku se líp žije, když na něco čeká.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

co něco změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru, dokud dýš.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Rádio Jich Cymbálka.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Nemocnice Kyjov se stala členem mezinárodní sítě nemocnic, které kromě léčby kladou důraz také na prevenci a zdravý životní styl. Síť funguje pod záštitou Světové zdravotnické organizace. Nemocnice chce více podporovat zdraví pacientů, jejich rodiny, zaměstnanců. Zaměřuje se například na zdravější stravování, psychologickou pomoc, vzdělávání personálu nebo vytváření odpočinkových míst v nemocničním parku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy proměnlivá, hlavně v první části dne převážně velká oblačnost. Od severozápadu se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Později večer bude od jihozápadu srážek a částečně oblačnosti ubývat. Naměříme něco mezi 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

duše viny. Nedávej mě duše viny. Byla ze mnou v každé chvíli. Byla ze mnou

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinařstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Horonínska.
3: Kriminalisté pravomocně odložili případ údajného zmizení věcí z domova seniorů S-centrum v Hodoníně. Majetek měl zmizet při odstraňování škod po tornádu v roce 2021. Policisté ale nezjistili nic, co by nasvědčovalo spáchání trestného činu. Podle dřívějších informací měl chybět majetek asi za 17 milionů korun.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy proměnlivá, hlavně v první části dne převážně velká oblačnost. Od severozápadu se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Později večer bude od jihozápadu srážek a částeční oblačnosti ubývat. Naměříme něco mezi 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
3: V dětské skupině v Bzeneckém zámku se montuje nábytek a vybavují se interiéry. Provozovatel Elánek zároveň přijímá nové děti i zaměstnance. V Lisovně pokračují práce na vnitřních površích a na konstrukci hygienického a technického zázemí s vnitřní terasou. Ke konci se blíží také druhá etapa obnovy fasády a u dokončených rozvodů inženýrských sítí už proběhla kolaudační prohlídka.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy proměnlivá, hlavně v první části dne převážně velká oblačnost. Od severozápadu se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Později večer bude od jihozápadu srážek a částečně oblačnosti ubývat. Naměříme něco mezi 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kijovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům, a to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Hodonínska.
2: Stavební práce ve výstavbě nového urgentního příjmu v Hodonínské nemocnici pokračují podle plánu. Většina přípravných prací už je hotová. Stavebníci nyní budují základy, které chtějí dokončit během srpna. Poté začnou stavět železobetonovou konstrukci, tedy hlavní nosnou část nového pavilonu. Do závěrečné fáze se blíží také rekonstrukce střech. Zbývá dokončit poslední úsek mezi ambulancemi a gastroenterologií.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy proměnlivá, hlavně v první části dne převážně velká oblačnost. Od severozápadu se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Později večer bude od jihozápadu srážek a částečně oblačnosti ubývat. Naměříme něco mezi 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
3: Nemocnice Kyjov se stala členem mezinárodní sítě nemocnic, které kromě léčby kladou důraz také na prevenci a zdravý životní styl. Síť funguje pod záštitou Světové zdravotnické organizace. Nemocnice chce více podporovat zdraví pacientů, jejich rodiny, zaměstnanců. Zaměřuje se například na zdravější stravování, psychologickou pomoc, vzdělávání personálu nebo vytváření odpočinkových míst v nemocničním parku.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy proměnlivá, hlavně v první části dne převážně velká oblačnost. Od severozápadu se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Později večer bude od jihozápadu srážek a částečně oblačnosti ubývat. Naměříme něco mezi 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Kriminalisté pravomocně odložili případ údajného zmizení věcí z domova seniorů S-centrum v Hodoníně. Majetek měl zmizet při odstraňování škod po tornádu v roce 2021. Policisté ale nezjistili nic, co by nasvědčovalo spáchání trestného činu. Podle dřívějších informací měl chybět majetek asi za 17 milionů korun.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy proměnlivá, hlavně v první části dne převážně velká oblačnost. Od severozápadu se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Později večer bude od jihozápadu srážek a částečně oblačnosti ubývat. Naměříme něco mezi 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
3: V dětské skupině v Bzeneckém zámku se montuje nábytek a vybavují se interiéry. Provozovatel Elánek zároveň přijímá nové děti i zaměstnance. V Lisovně pokračují práce na vnitřních površích a na konstrukci hygienického a technického zázemí s vnitřní terasou. Ke konci se blíží také druhá etapa obnovy fasády a u dokončených rozvodů inženýrských sítí už proběhla kolaudační prohlídka.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy proměnlivá, hlavně v první části dne převážně velká oblačnost. Od severozápadu se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Později večer bude od jihozápadu srážek a částečně oblačnosti ubývat. Naměříme něco mezi 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Povodí Moravy odmítá návrhy na vypuštění novomlýnských nádrží, které se znovu objevily kvůli přemnoženým sinicím a špatné kvalitě vody. Podle vodohospodářů by tím problémy nezmizely, naopak by se zhoršila protipovodňová ochrana i zásobování vodou. Řešením je podle povodí dlouhodobé omezení přítoku živin, které sinice podporují. Vypuštění nádrží by navíc vyžadovalo investice v miliardách korun. Při stoleté povodni by pak bez funkčních nádrží byly ohroženy skoro 4 000 obyvatel.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jižní Moravě má dnes večer převažovat polojasno až skoro jasno. Místy se však může vyskytnout zvětšená oblačnost a s ní přehánky. Zítra v našem regionu očekáváme přes den spíše oblačno, až k večeru se má postupně vyjasňovat. Teploměry naměří maximálně 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Ředitelství silnic a dálnic prodloužilo termín pro podání nabídek na stavbu obchvatu Břeclavy až do 16. září. Důvodem jsou úpravy zadávací dokumentace, které byly provedeny po námitkách účastníků výběrového řízení. Stavba za zhruba 3,2 miliardy korun má sice stavební povolení, to ale zatím není pravomocné, protože proti němu bylo podáno několik odvolání. Ředitelství silnic a dálnic přesto počítá s tím, že by stavba mohla začít ještě letos. Dokončení obchvatu, kterým chce stát ulevit městu od zhruba 20 tisíc aut denně, je plánované na rok 2029.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jižní Moravě má dnes večer převažovat polojasno až skoro jasno. Místy se však může vyskytnout zvětšená oblačnost a s ní přehánky. Zítra v našem regionu očekáváme přes den spíše oblačno, až k večeru se má postupně vyjasňovat. Teploměry naměří maximálně 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Desa cestama pěsnička kotůla, dešuhaj s dívčatem hájem sa potůla. Bývají veselé muziky hodové, v malovaných bůdách víno rubínové. To je kraj bohatý na lásku, na ludzí. Tam ťa pěkné dzívča hubičku prebudzí. Je tam jak v pohádce od našej mamičky, kde kráčáš dzedzinou do našej uličky. Je to jak voňavé prečně

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinařstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kijovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav, místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
3: Výstavba čínských lázní u Novomlýnských nádrží stále nezačala, přestože hlavní budova má být podle smlouvy skoloudovaná už v lednu 2027. Investor zatím termín zahájení prací neoznámil a uvádí, že stále řeší financování i podobu projektu. Pokud závazek nesplní, hrozí mu smluvní pokuta až 40 milionů korun, případně může Jihomoravský kraj pozemky odkoupit zpět za původní cenu. Pozemky prodal kraj čínské společnosti Rice Sun za 380 milionů korun a celý lázeňský areál měl původně stát více než miliardu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Na jižní Moravě má dnes večer převažovat polojasno až skoro jasno. Místy se však může vyskytnout zvětšená oblačnost a s ní přehánky. Zítra v našem regionu očekáváme přes den spíše oblačno, až k večeru se má postupně vyjasňovat. Teploměry naměří maximálně 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Předeční odpolední bouře s kroupami poškodila vinice v mnoha vinařských obcích v okolí. Poškozená réva se musí co nejrychleji ošetřit a my ve vinařském domě chceme pomoci vinohradníkům. A to mimořádnou slevou 15% na postřiky v profi i hobby balení. Ty pomohou zachránit vinice. Sleva platí týden, a tak neváhejte a přijďte. Zbyně Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
2: Brno má nedostatek krizových bytů pro lidi, kteří náhle přijdou o střechu nad hlavou. V Hodoníně dokonce není ani jeden. Krajské město krizové byty otevřelo v roce 2019 a od té doby je využilo 174 lidí. Tamní opozice i neziskové organizace upozorňují, že kapacita nestačí a překážkou je také podmínka, že žadatel musí mít předem zajištěné navazující bydlení. Město pravidla hájí s tím, že krizové byty slouží jen jako krátkodobá pomoc, obvykle na 30 dní, a lidem nabízí i jiné formy bydlení.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jižní Moravě má dnes večer převažovat polojasno až skoro jasno. Místy se však může vyskytnout zvětšená oblačnost a s ní přehánky. Zítra v našem regionu očekáváme přes den spíše oblačno, až k večeru se má postupně vyjasňovat. Teploměry naměří maximálně 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Povodí Moravy odmítá návrhy na vypuštění novomlýnských nádrží, které se znovu objevily kvůli přemnoženým sinicím a špatné kvalitě vody. Podle vodohospodářů by tím problémy nezmizely, naopak by se zhoršila protipovodňová ochrana i zásobování vodou. Řešením je podle povodí dlouhodobé omezení přítoku živin, které sinice podporují. Vypuštění nádrží by navíc vyžadovalo investice v miliardách korun. Při stoleté povodni by pak bez funkčních nádrží byly ohroženy skoro 4 000 obyvatel.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Na jižní Moravě má dnes večer převažovat polojasno až skoro jasno. Místy se však může vyskytnout zvětšená oblačnost a s ní přehánky. Zítra v našem regionu očekáváme přes den spíše oblačno, až k večeru se má postupně vyjasňovat. Teploměry naměří maximálně 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Ředitelství silnic a dálnic prodloužilo termín pro podání nabídek na stavbu obchvatu Břeclavy až do 16. září. Důvodem jsou úpravy zadávací dokumentace, které byly provedeny po námitkách účastníků výběrového řízení. Stavba za zhruba 3,2 miliardy korun má sice stavební povolení, to ale zatím není pravomocné, protože proti němu bylo podáno několik odvolání. Ředitelství silnic a dálnic přesto počítá s tím, že by stavba mohla začít ještě letos. Dokončení obchvatu, kterým chce stát ulevit městu od zhruba 20 tisíc aut denně, je plánované na rok 2029.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Na jižní Moravě má dnes večer převažovat polojasno až skoro jasno. Místy se však může vyskytnout zvětšená oblačnost a s ní přehánky. Zítra v našem regionu očekáváme přes den spíše oblačno, až k večeru se má postupně vyjasňovat. Teploměry naměří maximálně 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Prezjavorní.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: mě lubi, máma rád, mě lubi.
1: Mě máma rád, mě máma rád.
0: Lubi, mě lubi, lubi, mě lubi, lubi.
1: Máma rád, mě máma rád.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Milé děti, já vám teď přečtu 4 pohádky, které byste měli znát. Doufám, že nás dospělí nebudou rušit. Ta první pohádka se jmenuje Jak se zlý drak polepšil. Tak poslouchejte. Jednou takhle v poledne to v povětří zahučelo a hned vedle zámku na louce přistál drak. Až to žuchlo. Sotva se to podivné stvoření trochu rozkoukalo, hned začalo vykřikovat, ať k němu přijde král, že prý s ním nutně musí mluvit. Král poslal napřed ministra, ale toho drak vyhnal, že s ním nemá o čem by mluvil, že chce rovnou jeho veličenstvo. Král na to koukal ze zhora s cimbuří, moc se mu dolů nechtělo, ale to měl nakonec dělat, že jo? Když přišel na louku, drak povídá, abych předešel zbytečným řečem a dohadům, neboť jsem slušný drak a velice si zakládám na své dobré pověsti, musím ti oznámit, že jsem přiletěl ohledně princezny. Totiž, abys rozuměl, rád bych jí snědl. Král se vyděsil, byl připraven na ledacos, ale tohle, to bylo přece jenom trochu moc. Vždyť měl dceru jenom jednu. No a nestačila by dvorní dáma? Zeptal se opatrně. Máme na zámku pěkné tlusťoučké. Žádné pěkné, žádné tlusťoučké, zaučel drak a vypustil z nozder oblak dýmu. Jen si nemyslí, že mě oblavneš nějakou dvorní dámou. Já chci princeznu a basta. Ale král smlouval dál a kdyby ty dvorní dámy byly dvě, řekla spiklenecky na draka zamrkal. Ale drak se rozlobil, zadupal, zvedl se na zadní a zamával svými obrovskými netopířími křídly. Ani jedna, ani dvě, budou dobré obě dvě, zavřískal. To už známe, s tím na mě nechoď. Já chci princeznu a basta. A tlapl packou do země, až to zadunělo. Král viděl, že s ním nebude lehké pořízení. Otočil se a šel do zámku, aby se poradil. Když odcházel drak, na něj ještě z dálky pokřikoval, a ne, abys mi princeznu naservíroval jen tak, bez ničeho, pěkně s knedlíkem a dvojité zelí k tomu. Na zámku si král nechal zavolat všechny svoje rádce a ministry. Tak, a teď mi poraďte, co mám s tím drakem dělat, řekl. Ministři a rádci dali hlavy dohromady, radili se a překřikovali, a jak už to bývá, na nic nepřišli. Když už to trvalo moc dlouho a pořád to nikam nevedlo, ozval se z podstolu dvorní klaun. Bratře králi, udělej s tím drakem sázku. Kdo umí lépe zacházet s ohněm, ty anebo on? Klaun nazvedl svou čepičku s rolničkami a uklonil se. A když se necháš někým šikovným zastupovat, určitě to vyhraješ. A kdo to vyhraje, tomu patří princezna. No, to není špatný nápad, řekl zamyšleně král, ale potom dodal, pokud bychom tu sázku vyhráli. No a hned se zase vydal na louku. Drak tam ležel smotán do klubíčka a hlavu měl položenou na přední tlapy. Pokukoval spod přivřených víček a čekal, kdy už mu přinesou knedlíky, dvojité zelí a princeznu. Ještě se tě musím na něco zeptat, řekl král. Drak jenom něco zahučel. Kdyby se někdo nešel, kdo by tě přemohl? Copak, ještě bys chtěl princeznu? Drak zafunil, nadzvedl se na tlapách, rozhlédl se. On tady někdo takový je? Zeptal se nejistě. No, není, povídá král. Já se jenom ptám, co kdyby.
Drak zrozpačitěl, poškrábal se za uchem. Víš, já na ty rvačky moc nejsem, zahučel. Abych ti pravdu řekl, nikdy jsem to ani nepotřeboval. Všude mi vždycky dali, co jsem chtěl. Tak jaký pak copak? To jenom tady ty vyděláš takový potíže. Drak se zamyslel a bylo na něm vidět, že by se nejraději spakoval a odletěl někam jinam. Ale zase kvůli té ostudě to nemohl udělat. Já také nemyslím na nějaké rvačky, řekl král. My uděláme jenom takovou sázku. Kdo umí lépe zacházet s ohněm? Ty anebo já? No tedy já ne, já jsem král, mě bude někdo zastupovat. A když vyhraješ, dostaneš princeznu. No, to by šlo, povídá drak. A oddychl si, že se nemusí prát. Král šel na zámek a hned zvolal všechny kejklíře, kouzelníky a fakíry a všelijaké ty odborníky přes polikání a chrlení ohně. Tak a teď ukažte, že vás neživím nadarmo, rozkázal a vyhnal je všechny na louku. Kejklíři, kouzelníci, fakíři a všelijací ti jiní odborníci přes chrlení a polikání ohně chrlili, polikali a dělali ještě jiné psí kusy, ale ať dělali, co dělali, drakovi se nevyrovnali. Zkrátka všechno to, co dělali, bylo na draka. Drak se jenom pochechtával a předváděl, co dovede. Vypouštěl dým z nosu, koulel ohnivýma očima, šlehal z huby plamen a vyplazoval žhavý jazyk. Až to bylo všem horko. A panu královi nejvíc. Na zvláštní přání drak ukázal, jak umí vyfukovat kouř ušima a dělal pěkná kolečka, čtverečka, dokonce i srdíčka. Nakonec se mu vyvalil z nozder hustý oblak bělavého dýmu, pomalu stoupal do výše a tam se začal trhat. Až z těch kouřových cancouků se vytvořil nápis A princezna je moje. A na konci toho nápisu byl dokonce vykřičník. Tak, tak, pochvaloval si drak a zalíbeně si prohlížel nápis Princezna je moje. A sáhl do chlebníku, který měl přehozený na takové kšandě přes jedno křídlo a vytáhl ubrousek, příbor, pepř a sůl. Pan král na to koukal a pomalu na něj šli mrákoty. Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, prospěhoval si drak pod fousy a nakonec vytáhl ještě párátka. Uvelebil se pohodlně do trávy a na šupinatá kolena si položil ubrousek. To abych vám tady moc nenadrobil, zahuňal omluvně k přihlížejícím kejklířům, kouzelníkům, fakírům a všem těm odborníkům přes polikání a chrlení ohně. A potom zamručel, no tak co je s tou holkou? Král poznal, že je zle. Už viděl, jak mu drak chroupe jeho jedinou dceru. A když už neviděl, kudy kam, ozval se najednou nějaký hlas. Co se to tady děje? Všichni se otočili a on to byl zámecký kovář. V tu chvíli svitl králi v hlavě nápad. Sláva zajásal a kováře objal. Ty jsi nás, hochu, zachránil. Pak povídá drakovi, s tím jídlem budeš muset ještě chvilku počkat, víš? Tady kovář ti předvede, jak se zachází s ohněm, pošeptal kováři. Ukaž mu, jak rožavý železo a vůbec všechno, co umíš udělat s ohněm, jo? Drak sice brblal, že je to jenom zbytečně zdržování, ale nakonec s kovářem přeci jenom šel. Za chvíli byli zpátky. Kovář měl odvíhně trošku červené tváře, ale za to drak měl oči na vrch hlavy. Tak jsme tu sázku vyhráli, pane králi, zasmál se kovář. Princezna je zachráněná. Na to se začali všichni objímat a se zpěvem se vraceli do zámku. Drak zůstal stát, opuštěně na louce,
a rozpačitě přešlapoval. Chvíli koukal a pak začal vykřikovat: a co bude se mnou? Dostaneš nějaké zbytky z kuchyně a potom si leď kam chceš, zavolal na něj král. No jo, ale kam bych letěl, fňukal drak. Teď už se mě stejně nebude nikdo bát, když to takhle dopadlo. Pane králi, přimlouval se kovář, tak ať tady zůstane, může mi pomáhat v kovárně. No a jak to bylo dál? No, drak zůstal na zámku a pomáhal svým ohnivým dekem kováři rozhavovat železo. A dostával za to knedlík se zelím. A v noci hlídal u zámecké brány, kdyby náhodou přiletěl nějaký zlý drak a chtěl sežrat princeznu.

0: Kapitola první. Zelená hora. Teprve vojna dělá z lidí chlapy. Asistent režie Kefalín stojí nahý pod ledovou sprchou a třese se zimou. Je to však nutné, neboť imperialisté číhají na hranicích. Hotovo, další. Asistent režie Kefalín, černovlasý mladík s tupozrakým levým okem a silným platfusem, přijímá ranec vojenských svršků. Povzbuzován ječivým hlasem svobodníka se navléká do uniformy. Chlape, vy v tom vypadáte jako porocnej! Čím jste v civilu? Asistent režie zajechtá zuby Kefalín. To je něco jako profesor, že jo? Zareduje se svobodník. Sto vás, chlape, dostaneme. Dáte si 200 metrů plížením, pár klincáků do kaluže a bude po inteligenci. Svobodník se spokojeně usmívá a chlubí se svými výchovnými úspěchy. Já jsem přišel jeden, který byl docent. Tak jsem ho zahnal kopat latrinu a řekl jsem mu, když seš docent, budeš makat na 200%. To je dobrý, co? Nebo to byl jeden farář. V civilu se flákal, chlastal dnešní víno, tak jsem ho trochu protáhl po poli. Měl holome štěstí, že dostal zánět slepýho střeva a odvezl ho do nemocnice. Vojna není kojná, zabručí, a kdo seká latinu, má si u mě dobře. Přichází podmračený desátník. Svobodník Halík, velitel roty! Svobodník srazí kufry a příkladným tempem odkvačí. Kecal, že jo? Zeptá se desátník nováčku. Na největší vůl praporu, teda spodustojníku. Dejte si, kluci, na toho kretena pozor, ten už několika maníkům uplet prokurátora. Sám chtěl být lampasákem a nevzali ho pro křivý nohy. Desátníku zrak utkví na Kefalínovi. No, nazdar, ty taky, člověče, nemáš figuru do uniformy, to je zlý, to je moc zlý. To už mi naznačil ten frajto, řekne Kefalín. A rovněž se mu nezamlouvalo, že jsem v civilu asistent režie. Já jsem chemik a při jednom pokusu s třaskavinami jsem přišel o dva prsty a boltec. Říkal jsem si, že mě aspoň neodvedou na vojnu. No a vidíš, odvedli. Dokonce ze mě udělali kaprála. Do řeči vpadne holohlavý, silně šilhající mladík. Soudru desátníku, já šilhám a mám reuma v ramenou. Pámbu tě potěš, už klíbne se desátník. Na svý léta toho máš akorát. Ale já nemohu střílet, triumfuje šilhavec. Tady se chyde střílí, říká desátník. Jo, manšafte, vám asi ještě neřekli, k jakýmu veleváženému útvaru jste narukovali. Tak tedy, dávejte bacha. Právě jste vstoupili mezi černý varony, nebo té špeté páky. A rozlíží se, jaký to udělalo dojem. To není možné, zaupil vychrtný, oblílený blondák. Já jsem redaktor závodního časopisu Rudá vatra, Dušan Jasánek. PT páci jsou přece politicky nespolehliví. U nás jsou jednak politicky nespolehliví, ale na druhé straně i spolehliví, kterým by činilo potíže vládnout se zbraní. Tak se tu v jedné rotě sejdou lupiči, kulaci, amnestovaní diverzanti a špioni s platfusákama, obrejlenejma, polohluchejma nebo postiženýma paroucnicí. No a samozřejmě je tu taky spousta farářů. Bez duchovenstva bychom snad ani nemohli existovat. Dušan Jasánek se zamyslel a ihned dospěl k názoru, že tu je vlastně v bojové linii. Na přední výspě bude politicky působit a nedopustí, aby se neduživí vojáci stali obětí klerikálů. Nebo tam, kde se ostražitě nebdí, roztahuje své černé pařáty nepřátelská ideologie. V tom se vrátil svobodník Halík. Žádné flákání ve skladišti se netrpí. Vojna není kojná a armáda není holubník. Jedu. Slavný a pověstmi opředený zámek na Zelené hoře u Nepomuku byl proměněn v půvabná kasárna. V místnosti, kde byl kdysi nalezen Lindův falzifikát Libušin soud, chlentali nováčci za dozoru svobodníka Halíka a segedínský guláš. Vaštím a nebavím se, kvičel Svobodník a loupal kolem sebe očima. Dušan Jasánek se naklonil ke Kefalínovi a řekl: zde byl nalezen rukopis Zelenohorský. Česká buržoazie se chtěla vyrovnat buržoazie německé a proto se dopustila podvodu.
1: Potom guláši se asi pobliju, odvětil Kefalín.
0: Nekecám a cpuse, jestli si někdo myslí, že je v hotelu, tak ať si to nemyslí. Za 5 minut je nástup. Kdo to hodil, ten knedlík? Nechám vás zavřít, až černáte. Tady jste na vojně, Milánkové. Já s váma zatočím.
1: Jelikož vrač knedlíkem nejevil ochotu přiznat se ke svému hanebnému činu, zapískal Halík nástup. Před dosud přizvykující rotu předstoupil poručík Hamáček a pravil: soudruzi vojní, teď je každý z vás voják. A voják musí být co? Voják musí být zdravý. Jedně zdravý voják odolá nepříteli. Proto do ní dostanete co? Proto do ní dostanete injekci. Doufám, že mi tu nikdo nebude vomřívat a nebude tak neuvědomělý, aby dostal horečku. To by byl padavka a padavkové nemám rád. Tak tedy svléknou do půl těla a jde na věc. Nováčci se nepříliš ochotně svlékali a za pobízení Svobodníka Halíka předstupovali před dva podmračené lapiduchy. První jim pomazal hrud jakýmsi hnědým neřádem a druhý jim vetknul nad pravou prsní bradavku injekční stříkačku. Nebylo to nic příjemného, ale málo kdo v této konstelaci něco příjemného očekával. Vojni bledli, zavírali oči, zatínali zuby a snažili se tento kus života těžkého přijmout, jak se na obránce vlasti sluší. Až na jednoho. Když se dostalo na Jasánka, skřížil redaktor ruce na prsou a hystericky zaštkal: ne, ne, ne! Mě nebodejte! Mě nesmíte bodat! Jak se jmenujete? Zařměl poručík Hamáček. Jasánek! Víte, Jasánek, co je to spoura? To zapůsobilo. Ne, ne, bolestně zašeptal redaktor. Já jsem choulostivej na prsa. Už jste viděli takový číslo, zeptal se poručík a rozhledl se po polovaných vojnech. Pre je choulostivej na prsa. My mu to můžem klidně vrazit do zadnice, řekl jeden z lapiduchů. To je dovolený. Tak Jasánek, svléknout kaloty a žádné odmlouvání. Několik vteřin na to se dostalo Dušanu Jasánkovi první výsady v jeho vojenském životě. Byl bodnut jinám než ostatní. Zaúpěl a klesl k zemi. Ve stavu hlubokého bezvědomí byl dopraven na ošetřovnu. A když se jakž tak vzpamatoval, vyžádal si papír a tušku. Krátce poté vznikla báseň otištěná za několik dní v okruhovém vojenském časopise Rudá zástava. Spí děťátko kučeravé, spánkem bez přerivu. Zadržíme vrahy dravé, holdující pivu. Ty, co hledí přes hranici s rozšklebenou tváří, jak hráz jsme tu všici, všici, v lednu jako v září. Hněv z našeho oka sálá, srdce teple bije. Píšem pevný jako skála knihu historie. Absolutním vládcem Zelené hory byl major Haluška, zvaný Teresky. Vysoký, štíhlý, s unilým pohledem, avšak nad jiné obávaný. Nikdo nevěděl přesně, jaké byl národnosti. Snad Rusín, možná i Avar, mluvil jazykem vzdáleně připomínajícím slovenštinu. V mládí býval dřevorubcem, ale sekiru brzy zaměnil za pušku, vstoupil do armády slovenského štátu. Bojoval proti Rusům, byl raněn a dostal řád. Ve 44. roce se přidal k slovenskému povstání, byl raněn a dostal další řád. Po skončení války se pracně naučil číst, což mu spolu s tím, že zvolil správnou linii, umožnilo stát se důstojníkem. Po několika průšvizích u bojových jednotek byl převelen k PT pákům.
0: Co bolo, to bolo! Teraz jsem majorom!
1: Bylo jeho přísloví.
0: Jeho nástup na Zelenou horu byl velkolepý. Na čo také velké stromy?
1: Ukázal na několik stoletých cedrů, chráněných památkovým úřadem.
0: Popíliť! Všetky popíliť!
1: Sám dohlížel na jejich kácení.
0: To je robota! Klofete do toho jako rána do hovna!
1: Vytrl jednomu vojinovi sekiru a připomněl si své dřevorubecké mládí.
0: Šlo mu to znamenitě.
1: A mnozí z přihlížejících pak o něm nikoli bez jistého respektu tvrdili, že by se jako jeden z mála důstojníků uživili v civilu.
0: Leč terazky to neměl v úmyslu.
1: Po skácení cedru vstoupil na nádvoří, kde ho upoutala krásná barokní kašna.
0: A co je toto?
1: Zeptal se lichtivě nadporučíka, který ho doprovázel. Kašna. Dostalo se mu odpovědi.
0: Kašňa?
1: Podivil se.
0: A na čo je vojáku treba kašňa? Já jsem byl dobrý voják a nikdy jsem kašně nepotřeboval. Vzít krompáč a kašně rozbourat.
1: Rozkaz byl splněn. Major Hološka vstoupil do zámecké kaple.
0: Ajajajajajajaj. Kostěl, zaradoval se. Jsem veľa rád, že zde je tiež kostěl. To bude skladisko pre Ševcov a Krajčírov.
1: Len tým anielám je treba urážať hlavy. Rovněž tento rozkaz byl splněn. Teprve potom vešel velitel do samotného zámku, který měl z rozkazu ministra národní obrany Alexeje Čepečky sloužit jako kasárna. Zde se nelíbil majoru Haluškovi nábytek.
0: Som já vola jaká baronesa, aby som sedzel za takým stolikom? Ukázal na šachový stolek. S všetkým týmto buržoázným svinstvom do krbu.
1: Ale to snad je škoda, odvážil se namítnout nadporučík.
0: Škoda? Podíval se major. Aká škoda? Pracující lid zúčtuje s vykoristovatelskými stolikmi a nikdo mu v tom nemůže zabránit. Cudruk nadporučík, splňte rozkaz.
1: Během několika dní byl zámek vyklizen. Nákladní auta sem vozila těžký dubový nábytek, postele a slavníky. Ještě jednou si major Haluška zaúřadoval. Poručil zabílit fresky na stěnách.
0: Na čo má voják koukat na také ženské? Ukázal na jakousi šlechtičnu. Zožeňte maliára a hovorte, aby namaloval pokrokové tradície.
1: Malý si dal záležet a stvořil báječného senilního Žižku s palcátem.
0: Major se zahleděl na slavného vojevůdce. Prečo jste, soudruh vojín, namalovali soudruha Žižku s takýmto klacíkom? To nebol kapelník, lebo šafár. Dejte mu do té ruky ľahký gulomet.
2: V té době, soudruh majore, kulomety nebyly.
0: V jaké době?
2: V 15. století.
0: To bolo, to bolo, řekl major Haluška. Terazky som majorom.
1: Major Haluška velel pomocnému technickému praporu již třetí rok. I stupidní důstojníci sloužící pod ním se třásli před jeho rozmary a svéráznými rozkazy. Ale hlavní bylo, že první pomocný technický prapor byl nahoře dobře zapsán. Každý rok narukovalo do Nepomuku kolem 1500 nováčků, kteří se zde podrobili 14-dennímu výcviku a pak byli posláni na různé pracoviště v jižních či západních Čechách. A že plnili plán i ti největší chcípáci, to byla zásluha tvrdého režimu majora Halušky a důstojníků, kteří zde většinou rovněž pikali za své předchozí chyby. Vojíni prožívali krušné chvíle. Jen málo který přestupek ušel slídivému zraku důstojníků. A jestli přece byli tu podůstojníci, konečně ani ten, kdo obelstil známou metlu armády, nebyl si jist, když se před ním objeví sám velký major Haluška.
0: Soudruh vojín, čo to robíte u toho baráku?
1: protne náhle ostrý hlas říjnové odpoledne.
0: Soudru majore Vojín Mařinec, provádíme močení. Teresky máte cvičit, prečo nejste u své jednotky?
2: Mám prosím neurovegetativní dystonii většího stupně se sklonem k občasné glykosury. Diabetus mellitus neprokázán.
1: Vychrl Vojín Mařinec perfektně svůj chorobopis. Dobré, ako rečí jste hovorili?
2: Latinsky.
1: Americky neznáte?
2: Neprosím.
1: To je dobré. Kdybyste znali americky, zatvoril by jsem vás, až byste byl černý. Víte, že Amerikáni jsou imperialisti?
0: Vím, soudru majore.
1: Jste uvědomilí. Voják má být uvědomilý a oholený. A protože víte, co zu reč, budete robit pisára. Choďte se mnou.
3: Tak se stal Vojín Mařinec, v civilu cukrář, písařem.
1: Krátce poté zamířil major Haluška na ošetřovnu. Jestli něco nenáviděl opravdu z hlouby své duše, pak to byla ošetřovna. Voják nepotřebuje ošetřovni, tvrdil. Jeho ošetřovně je v zákope. Len, kedy jsem střelený, potřebujem lekára, inakše nie. Nesmírně ho mrzelo, že mu řády nedovolují marotku zrušit. Proto alespoň několikrát denně slídil, jestli nemocní nesimulují a opravdu leží. Tentokrát prudce vrazil na ošetřovnu a spatřil Vojína sedícího na lůžku a cosi píšícího. Prečo neležíte?
0: Píši báseň do obrany lidu.
1: Známe takých básníků simulantů, řekl Terasky. Keď můžete písat, můžete aj cvičit.
2: Mám horečku, šeptal Jasánek. 38 stupňů.
3: 38?
1: Já na frontě jsem mal 27 a išel jsem na steč. Víte, co je to taká steč? Automaty, gulomety, ura! Byli jsme bolšejkov... co to hovorím? Fašistou. A na to, či máme horečku, jsme nekoukali. Rozumíte? A terasky lehnuť! Ani se nehnuť!
4: Rádio Jich Cymbálka.

sychají meze, Anička trapně se kroutí. Kvůli nějaký pomláce děti vrbu ničí, na zápraží housata jako hadi syčí. Už je tu zase to pitomý jaro, nechodím raději k oknu. Zase ty pupence, květy a tráva, já jednou na jaře zcvoknu.

0: Tak to včíl vypadá, že jsem si z děvčat dělal jenom srandu, ale aj pěkně jsem o nich mluvil. Ale to se musíme v našem vyprávění posunout o 2 roky dopředu, když jsme se zase zešli. Kde? No přece ve sklepě u vínečka. Co sa škádlívá, to sa rádomývá. Třeba já s mojou ženou, však znáte, šikovná, no, my sa poslední dobu máme rádi, tak sa aj dobře doplňáme. No tak například, no, moja navaří, já zím, no. Moja nadává, já čučím. Já vydělám peníze, ona jich utračí. No. Ale máme aj společné zájmy, fakticky. Poslední dobu je u nás velice v baráku populární, pěstujeme ten aerobik. No, ano, fakt, moja létá po obyváku jak aero, já ležím na gauči jak bík, no. Je to vyskúšajte, vynikající to funguje. Potkaj, to se mi u takej kansi. Na autobuse v zastávce se jim čekává. V té první řadě také se tak motal strýček mračá, paní byl, okolo něho také pobíhala ta jeho taká symetrika a pořád u něho hučava, tyho žravo, však to znáte, chlapi. Dojel autobus a strýček hned se teda valil k tému šoférovi po těch schodkách, stará ho ze zadu tak podpírava. Kamži ten šofér se na toho strýca podívá, říká, no strýcu, z tu vašu opicu to mi sem ani nelezte. On se podívá na svou starou, říká, vidíš to stará, budeš moci dostat venku. Starý furt, jak ten načápaný chlap spadl na tu babu v té tramvaj, ona říká, no strýcu, vy teda vypadáte. On říká, já vypadám hrozně, já to vím, ale já se z toho vyspím, ale ty jsi škaredá jako pizza, ty se z toho v životě nevyspí. Ale tak, to bylo vidět. Já jsem o tém aj tak špekuloval už, proč my chlapí chodíme do té hospody. Tak je to takový náš aj slovácký parlament, musíme tam, vždycky tam se poscházáme, co je nového, starého, toto. A taky na druhé straně já se třeba těším dom, protože já jsem říkal, mám pěknou ženu a když o seba ta děvčica je pěkně dbá, není to špatná věc, jak třeba souseda, ta už nevěděla, jak má toho svojeho chlapa zaujmout, tak si vám koupila plynovou masku. Jura takto. Také došel dom z noční, teda no, z hospody. Ona k němu vyletí té plynové masce, říká, Juro, jestli uhodneš, co je na mě nového.
1: On tak chvilku prohlédá a za chvilku řekne, že herna, jestli máš tuším vyškubané obočí, nebo co?
0: Tak no, ale Tereza to hned Jurovi oplatila. Také Jura, jednou tak osprochovaný, tak sa prohlédá v zrcadle a tak filozoficky praví, že panenko Maria, vy bys tak byl o 2 cm větší, že to bych byl úplný král. A jeho sa k němu tak přitočiva říká, a kdybys ho měl o 2 cm menšího, tak budeš královna. No. Je teda fakt, že lidé jsou ze sebou nespokojení, že včilkají, co je těch přípravků, všelijakých těch tabletek.
1: Teďka je taky v lánžitě před obchodňákem takové dvě tetky se vyprávěly, že
2: Rozi, že já jsem k tomu mojemu chlapovi koupila takové tabletky, pilulky takové a ty jsou vyrobené z opičí žláz, to je na zvýšení té možnosti, víš?
0: A ta druhá říká, poslouchaj, Terinku, a pomohu o to,
2: že já nevím, ale že zatím nesléze ze stroma, no.
0: Vím, je to včilkaj aj moderní, je včilkaj nosit ty igelitové trenky. Chlapi, to jste ještě neskúšali? Ne? To radí v receptáři přemek podlaha. Igelitové trenky, to je módní, protože prý pod igelitem všecko dvakrát rychlejší roste. No. A i ty babi, co dneska je vrazá do těch doktorů, ty plastičtí chirurgové, to jsou nejbohatší lidé na světě. Jedna to má rovné, druhá křivé, třetí to má veliké, čtvrtá malé. Já mám třeba kamaráda a ta jeho baba si nechává ty svoje vnady tak zvětšit, že včilka, když vyleze ze sprchy, tak má suché nohy.
3: No. Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Hele, to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horimír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práček, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to myslím vojenský prostor, jmenovala se to údolíčko Jordán. Ta scéna byla, byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plásalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílejí, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužský neobejde. Když říkám podvlíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, aby mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil. A jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny, my jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky, a tam jsme brali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčiča s krávou. Ona pořád naozaj, naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No, tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám dva diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 660. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polospašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají. Ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady, to já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný. Je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád. Vlevo jedno poschodí kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýchhle fošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachni a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovejhle řeznické vazba Znamínko a pan mi takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk, taková macatá nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál Práčete, k té krávě, trošku ji rozsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já špatně slyším. Pane vysvěde, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? I ta kráva, i to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozvzteklíte. Já to i přece, on pá, četří scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počketaný barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávou ausgerechnet já, a on povídá, čet si scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýchhle vokůrek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolít roh. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by se mě tady zbylo na této stěně, takový malý mastný flek, a z ty krávy trocha hovězího pro mi siroty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pán skutečně, já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídal, že takový náš vtipálek, on vždycky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec, já pán nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli. Tak on se ještě zastavil a povídá, pane znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pán, to je horší než kuň, bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pán, to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhat, když by mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A opa, nechte mě mladý domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. Opa, v tom případě jí bereme za rohy a skroutíme jí hlavu některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svalý z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velký lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, po to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozívala asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, v nejhorší tohle, já jsem si zaspal uši, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řítí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hupa, už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do toho, do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten Kachyňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně zašlo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, no prdele, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte. On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal strašený zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Kráva to rvala, prostě tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to a pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva v kurníku. Pompa, tady je to prýma. A kouká mi tady plno vajec. Já pán, to je ze mě strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku. Teď každá rada byla drahá, teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten Kachyňa povídá, podívejte se, my nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane znamínko, my to uděláme jinak. Z ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná, já už mohl být třikrát probodený. Menšík vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menšík se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už dadálky prostě, sako, čepici, všecko, ty sunky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, oblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutý v zemi jako skála. Hras valů, slunce se odráželo v té jeho pejčí ší a já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. Nechte si to, mladý, nechte si to. Já už tam měl 3 krávy a hlavně si z té zastavě, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžná, to už ji vůbec nemuseli rozteplovávat. To už museli chrácholit. Ty krávě, když slibovali, se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám, na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo, on tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to, já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznickej asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat, stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film. O slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák k němu přišel a povídá, soudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdíl očte menší, ať ho zastavuje ta kráva.
1: Ahoj. No?
2: Ahoj.
1: No tohle to zrovna jsem nemyslel. No nic mi neřekneš, jdeš na trochu pozdě, ne?
2: A jo, prosím tebe, nezlob se, ale já jsem byla u Jiřiny.
1: No?
2: Představ si, že Tonda má nějakou ženskou. No to je z toho celá pryč. Pochopitelně, že po tolika letech manželství, no to je tragédie.
1: No to je strašná tragédie.
2: No, strašná.
1: Takže Tonda má ženskou a my kvůli tomu nebudeme večeře?
2: Sobec, Pepo.
1: Jaký sobec? Proč sobec?
2: Jiný můžou být nešťastný, trápit se třeba, skákat z okna, jen když ty budeš mít tam tím hlavec na stole, že se nestydí.
1: To jsi mi neřekla, ale že Jiřina chtěla skákat z okna, no.
2: No, skoro. No, proto já jsem tam byla takovou dobu, že já jsem čekala okno otevřený.
1: No, tak fajn, no. Prosím, než uděláš něco k večeři, máme aspoň pivo nebo něco.
2: Pivo?
1: No, to máme nebo ne?
2: Pivo?
1: No ne, já pivo.
2: No jak teď můžeš myslet na pivo? Co to tě neštěstí druhých vůbec nedojímá?
1: Víš, to mě dojímá, že jsem od rána nejet. Přišel jsem ze směny, tady nemám nic večeří, piju tamhle vodu. Co mě na to má dojímat? Prosím, někde žiješ, když se kolem sebe podívej. Takových případů jsou dneska tisíce, že se někdo někomu trhne. No, no, tak co? To kdyby měl být dneska bez večeře, když mě to dojímá, tak to bych vůbec nejet.
2: Ale to je zajímavý, jak ty umíš všechno zjednodušovat.
1: Já to zjednodušu, zatímco ty to komplikuješ, že já jsem hladový.
2: No to bych ani neřekla.
1: Ne, to,
2: tak jako podle tebe by manželství mohlo vypadat klidně jako holubník, jo? Tonda je vědný muskej, no tak no. Buď to se k ní vrátí nebo nevrátí, že ona se s tím smíří nebo nesmíří, případně já, si někoho najde nebo nenajde. No. No to je krásný pohled na manželství.
1: Jaký pohled na manželství?
2: No.
1: Žijeme v poslední fázi 20. století. Kvalitní techniky, pokroku, no, no a to... Ne, no tak co? Tak co mám manželství, je podle tebe nějaká otrokárna? No, když se jeden chce trhnout, tak ten druhej nemá právo, taky by to bylo pro něj potupný, mu v tom bránit. No to je všecko.
2: Ale já mám hlad. Tak se klidně trhni, když máš pocit, že...
1: Je, no tohle, to je ohromný, nadačno, tohle ta logika. Co pak já jsem řekl, že já si chci trhnout?
2: No,
1: my se mluvíme o Tondovi a o Jiřině, že on se tomu tak vlastně nebude
2: osobní. Ale nějak se Tondy moc zastáváš, víš?
1: To bude
2: jiné. Ono to asi nebude tak moc cizí, co
1: jsem udělal Jiřině. No, ne, to nebude cizí. Nebude no vůbec cizí. Ne.
2: Tohle to mi vysvětlíš, ano? Tak podle tebe, když mužský zahne, tak je to logický, to jsi řekl.
1: No to jsem
2: neřekl.
1: No prosím, tak jsem to řekl, no. Já jsem to teda neřekl, ale je to logičtější, než kdyby to udělala od sebe ženská.
2: To je zajímavý, a proč?
1: Co je na tom zajímavýho? No prosím tě, no proč, no.
2: To je přece...
1: To je přece jasný, no ne.
2: No ne, no co, tobě snad je to jasný, ale mně ne. Tak proč?
1: Proč?
2: Proč?
1: No. No tak se na mě podívej, no. Zaprvé, mužský je pán tvorstva. A pak mužský, když zahne, nebo když se trhne, jak ty říkáš, tak to nemusí mít citově podložený. Takže se nic nestalo. On se vrátí domů, všecko dál klape, funguje, pokud je už jen večeře, tak se taky večeří. A nic se nestalo, no.
2: No jo, a to dobře mě zdobí. Ale
1: to já jsem neřekl, že auto zdobí, prosím, já jsem nic takového neřekl. Ale je to přirozený. Vy si to vezmi v tomhle přírodě, takový příklad. Vem si třeba Vrémův, ten ze života
2: zvěře. Ale proč jsi brala Vrémův na ten?
1: Tam třeba taková veverka, aby to bylo v tuzemsku. Veverka není ten správný příklad. Vem si kohouta. Co dělá kohout? Dneska má tuhle slepici, zítra dáme tu slepičku, že ano. No a co? Odsuzuje ho za to někdo? Přestanou slepice snášet vajíčka nebo sušej drůbežár? No vůbec ne, nic se nestalo, no.
2: No tak pokračuj,
1: no.
2: Pokračuj,
1: no. No co bych pokračoval? No. Už ta ženská si tohle dovolit nemůže.
2: Aha.
1: Protože...
2: Proč
1: si představ, jaký by byly řeči mezi lidma, znáš náš barák. No a potom ženská rodí děti, takže to vlastně vůbec nejde.
2: Proč to je? To je něco jiného?
1: No ty mě snad nechceš chápat, já tomu nerozumím. Podívej se, jaký je v tom rozdíl?
2: No.
1: Když ženská se chce trhnout, ano, když ženská chce odejít, nebo si začít nějaký techtle mechtle, jo, tak musí, co?
2: Co?
1: Musí být zamilovaná. A jak je ženská zamilovaná, co dělá? Víš to muž? Muž, ten když zahne, tak je nad tím povýšený. Je nad tím, zkrátka, je foš. Je foš. No jistě, že ano. No prosím. Ženská, když se zamiluje, co dělá? Balí kufry, pálí za sebou mosty, vřava, rozvod, tahání vodětičky. No to je podle tebe pěkná morálka, že ano?
2: Podívej se.
1: Nesahej na mě.
2: Logiku, jo? Tak podle tebe, když já si najdu mužskýho a zamiluju se do něj, tak jsem vlastně vysoce nemorální,
1: protože
2: už s tebou ne...

0: Ty co, vůbec si na sebe všechno řek?
1: Jak to na sebe, já mluvím po všechny.
0: Tak s takovýmhle člověkem já tedy dál žít nemůžu.
1: Co to prosím tě, mluvíš s takým člověkem, dál žít nemůžeš?
0: Já nemůžu! Ty si klidně jdi za svýma slečnama, klidně se přetvařuj, ale já si balím svý kufriádu.
1: Já jsem jedinkrát řekl, že já mám nějakou slečnu, prosím tě. Co to děláš? Já
0: tady na mě
1: nikam nechoď, pojď sem. Kam jsi, prosím tě, šla teď?
0: No počkej. To tě nemusí zajímat.
1: Moment. Ty chceš někam jít. Takže ty asi víš, kam by si teď po půlnoci skoro šla, víš?
0: Jsi ve můj brambor.
1: Pojď sem nikam nechoď, posaď. Ty dáme pořád. No to je ohromný. Ty víš, ke komu by si šla. To znamená logice. Pojď sem, někoho máš.
0: Jo. No dobrá.
1: Co?
0: Tak když to chceš vědět, nakonec teď, když znám už tvoje názory s těma slepicema, vůbec nemusí záležet na tom, jestli já mám taky nějaký...
1: Je, no to je ohromný, to jsi mi teda potěšila. No to je výborný, hola, kde si já mám nějakýho pouta. Kde to je? No jak to je?
0: Já mám Tonda.
1: To jsem... No Tonda! Je! Je všemu Tonda. No to je neuvěřitelné. Takže tohle to celý divadýlko, ta skákající Jiřina z tohohle, z okna, a to všechno bylo jen proto, abys mě připravila na to, že ty se vlastně někde taháš to dovit.
0: Nebylo by tady nějaký pivo?
1: Ty čili, ty ve situaci, když nemají nějaké pivo, to tak, ty bys jsi dala pivo, vím?
0: Jiřina se s tím nějak smíří a ty si přece nějakou klidně najdeš, ne?
1: Co já třeba půjde tebe, manželství, umí!
0: Uklidni se, Pepo, podívej se, sedni si.
1: Nemluvíš sám, já chvídám.
0: Podívej se, manželství především není otrokárna. A jak jsi správně tvrdil, když si chce jeden trhnout, jo? Tak ten druhej mu nemá právo v tom bránit.
1: Co mi to povídáš? To jsem neříkal o nás, to jsem říkal o Jiřině a o Tondovi.
0: Já nevím, jaký je rozdíl mezi manželstvím. Pokavaj ti nebo tu logiku.
1: No logiku, já na logiku každou víc, co já udělám? Já se poblížu a jdu a rozbiju Tondovi hubu, to já udělám.
0: Dobře, nevím proč. A za co? Ty jsi říkal, že když mužský zahne, tak je to naprosto logický, tak proč?
1: No dobře, ale ne s mou vlastní ženou.
0: Takže v tomto případě Tonda jedná nelogicky, protože šlo o mě. Jo?
2: Jo? Co?
1: Já ti něco povím. Je. Víš co?
2: Co?
1: To je pro mě potupný. Víš takovýhle debaty. Ty se oblíkni, no vlastně splnou, to je jedno, a vypadni. Jdi si za svým Tondou. Jdi. Víš, už nemusím dělit něco poslouchat. Ale co ti povím, to je teda kahuf, ten tvůj Tonda. Ten, ty vole, no, to je ohromný, to se mi líbí, to straně
0: se mou děl. Jsi tvrdil, že je Tonda docela pěkný ústý.
1: Fešák, pidlo, okej. Pojďej se mu ruce. No jo.
0: No to
1: nestydíš. Že se ty nestydíš, doma neumí ani zatknout žebíček.
0: Ale že ty stydíš, kolika doma zatknout.
1: No zkus to tknout do panelu, ty. Jen si dím.
3: Už jsi skončil?
1: No.
3: Tak to je konec.
1: Mezi náma definitivní.
3: Nebo to myslíš vážně? Jak něco povím, víš? Já jsem s Tondou nikdy nic neměla, mít nebudu. A nic nemám.
1: Eliško, to tak pořádáčeš, to je v pořádku.
3: Protože k té večeři tak nic nemám.
1: Co budeme dělat?
0: Pojď ještě chvíli popovídat o logice, jo?

měl když jednoho ze strýců, který zblbnul v první světové válce. Ne vlastní vinou. On byl celkem v takovým nějakým zákopu, kde se nebojovalo, prostě udělali špatný zákopy. Ty šli pak z druhé strany, ty tam furt jako tohleto. Takže měli spoustu času si povídat ti vojáci a tam mu někdo nakecal, že existuje perpetuum mobile, tomu říká. A ten pápas, jakovýhle jsem nikdy v životě jsem neslyšel, bez Ritzmanit tam si tyhle věci vůbec jako neproběhne. Perpetuum mobile, co by to znamenalo, prosím tě? Automobile, to jo, ale... Opa, to je právě to. To má takový divný jméno, protože to neexistuje. Opa, tak co mi tady povídáš o něčem, co neexistuje?

0: A v tom je ten háček, kamaráde. To, kdyby někdo způsobil, že by to začalo existovat, tak se jednak proslaví a obrátí koloběh tohoto světa úplně na ruby. Protože pak by už věci vznikaly sami od sebe. Tempo, a jak tomu mám rozumět? Strejc, teda chytrý člověk to... A tak ještě čet po večerech, že jo, kujáře? A tempo, podívej se. O takovouhle věc vymyslet stroj, kterému by člověk dal jenom jedenkrát provždy a naposled impuls, a ten stroj z tohoto impulzu by nejen pokračoval v té činnosti, ale tou činností by si vyráběl patřičnou energii pro další pohon, který by způsoboval výrobu další té energie, čili perpetuum mobile, něco jdoucí do nekonečna. Ten impuls by byl to, co udělal Bůh, když nám vrhl život. A podívej, od té doby my už sami tady děláme příkusy sami od sebe. Jen nám stačilo poštuchnout a podívej, co se kolem nás děje. Tomu divu strýčkovi to vrtalo hlavou, vrátil se z vojny, začal se častěji a častěji zavírat do dílny, napřed ze svého materiálu, potom už přineseného, jak tam ty nevěsty. Pane Meluzín, chceme se brát, že jo? A tohle, já jsem zapomněl říct, on měl takový zvláštní jméno, protože na té vesnici byl jeden z nejsilnějších, tak se mu říkalo Meluzíne, ale on se jmenoval napůl jako prostě císař a druhý Claudius Pitzmaus. Oni Pitzmausovi měli už spoustu dětí, tohodle nečekali, nechtěli, tak se mu pomstili, že mu k tomu dali Claudius, aby si toho Pitzmause každej všim. Každý by se jmenoval Franta, no tak Franta Pitzmaus, no tak to nikdo neposlouchá. Jak slyší Franta, tak už od toho nic nečekal, ale Claudius. Ale páč tam, Pitzmaující všecky přebyl, tak se mu říkalo Meluzín. Pak v Brně už zase Pitzmaus. A on vám v té dílně se zavíral a začal dělat z toho nejnevhodnějšího materiálu, který má poměrně největší tření ze dřeva, různý kolečka, válečky, pásy, spojoval to, že už by s tím ani nemohl býval vjet do terénu nikam, až to bylo větší jak vrata. A věřil tomu, že jednoho dne do toho nějak kopne nebo něco a už to nikdo, to březový a višňový dřevo nezastaví. On taky se napomněl říct, on dostal od šrapnelu tam na té vojně, že to nebude tak. Od toho kamaráda, on dostal taky šrapnelem, tak no prostě tam byl a když už promrhal veškerý materiál, i ten cizí a přišlo to ve známost, pač, ty čekali ložnice, tohle nic a vždycky běžte se podívat, on tam blázen šíl a tak dále. Dostali se na buben a aby unikli tý ostudě, že by se ještě dlouho vyprávělo, jak promrhali cizí materiál, tak se odstěhovali do Brna. A tenhle ten strýc Pitzmaus v brněnský zbrojovce dostal místo v P18, to bylo puškový oddělení, dělali se tam pažby. A zároveň město takový jakýhosi domovníka, udržbáře v domě mýho kamaráda a pozdějšího tedy kolegy a dnes herce v Brně Milana Wagnera. Hoblíkova ulice, souběžná s Merhautovou, Brňáci jistě znají, velice tichá ulice, jednoposchodový výlky, před zahrádky a za zahrádky. A tuhle tu před zahrádku dostal strýc Pitzmaus s bytem v úrovni ty zahrádky, čili se suterénním bytem, jako erár, když bude pečovat, a tenkrát se to bralo doslova, o celou tu výlku, o zahradu vzadu, o popel v zimě, o topení a o tyhle ty všechny věci, přísní zaměstnání. No a tak prostě strýc Pitzmaus s tetou Marií, že ano, se tam ubytovali a on to měl přesně den jako den stejný. Přišel z té zbrojovky, teta mezi tím chystala. V oběd on se najed, vyklonil se do přezahrádky a on si tam dělal v té přezahrádce takový malý Versailles. To měl pohled od jiného kamaráda z Francie, tam se mu zalíbily ty zahrady, tak se snažil to vměstnat do toho malinkého prostoru. Hýřil barvama, pracoval v maceškách. Protože těch se vejde nejvíc na záhon a jsou nejrozmanitější. Dělal miniaturní cestičky, udělal si k tomu takový zvláštní nářadíčka, takový hrabítka. Pracoval s perfektním pískem, kterému se říká kočičí zlato, to jsou ty osmihranky, které se štěpějí a svítí, odráží se v nich slunce. Prostě něco překrásného. Ovšem, za tou přezahrádkou versajskou nebyl zámek, ale ten jejich suterénní byt, jo? Teta vždycky mezi tím skočila pro pivo, dala mu to, on si to dal z okna, takhle upíjel toho piva, pohrabával ty zahrádky, plel ty macešky, přemístěval je různě, prostě tak, jak měl náladu, jak pracoval fantazie, tak měnil ty barevný obrazce až jednou. My s tím kolegou Wagnerem čekáme z toho prvního poschodí, až půjde jiný náš kamarád, nechali jsme pootevřenou branku, aby jsme nemuseli dolů jít otevřít a koukáme a vidíme, že strýc Pitzmausu si vystrčí do pivo a začíná vzdělávat ten svůj kousek té půdy. Koukne nás, pojďme pozdravili a páni, abyste mě kluci plivali do piva, my říkali, jde pát, prostě laškovali, ale my daleko dřív než on jsme viděli, že tou tichou ulicí běhá opuštěný pes. Tak, jak psi někdy běhají. To psa zaznamenal až tehdy, kdy do téže ulice vstoupil takovej pán, takovej krásný stařec, asi jako pan Dale. Víte, který šel velmi volným procházkovým krokem, díval se tak ze zahrádky na zahrádku, jsem tam někoho pozdravil, aniž ho zná do oken, to jak píše Čapek, když je dobrá nálada, tak se leda co zdaří, že na co byste normálně jinak nedělali. Prostě choval se jako lidumil, šel a když k němu přiběh tenhle ten opuštěný pes, tak ho tak jako pohladil, polaskal, pošimral mezi ouškama a ten pes vyjevený tím, že ho nenakopasí, tak šel vedle něj a v tom okamžiku z té žabí perspektivy ten můj strýc Claudius Pitzmaus zaznamenal tohohle pána s tím psem, protože volal do kuchyně, Marie, pojď se podívat, pojď se podívat. Takovýhle chlapi už se dneska asi nerodějí. Podívej se, starý chlap, ale rovnej jako bříza povídá, zdravej a takovej typ. Ten už se musel takhle, podívej se, jak mu to v těch očích a to všechno. Takhle já si nějak představu, povídá Kosinu. Myslel Kozinu. Ale protože v Brně byl populární herec Kosina, tak to dávali, takhle si to dohromady. A furt ho chválil, až ten Kozina přišel k té předzahrádce, tak ten pes najednou pána nepotřeboval, potřeboval spíš něco jiného, běh do zahrádky, tam udělal dřep a vznikla tam takováhle malinká versajská pyramída. V tom momentě se z mýho mírovního strýce Pitzmause stalo něco. Leopard. Povídá, jak si to představujete, člověče? Že já vám tady budu pěstovat záhony macešek, abyste mě chodili a tady byděli na takovýhle svínstvo a pod oknama do květu? Vemte si tu potvoru a pojďte tu hromadu vodní. Ten důchodce se chytí takhle za srdce a povídá, pane, to patřilo mně. On pá, komu jímu? Ten důchod se povídá, prosím pěkně. V prvé řadě ten tón si vyprošuju. Potom bych vás prosil, abyste mě nedával dohromady s tímhletím neznámým psem. O těch dalších věcech už ani nemluví. A teď povídá, vidíš ho? Tam se s ním cicmal. A teď, že mě posraješ zahrou, tak se k němu nehlásí. Tomáš povídá. Tomáš pěknýho pána, nemá tváří. Povídá. A toho nezmizí. Ten pes vyhnaný tímhletím hlukem vyběh ven a když měl toho důchodce, tak ten důchodce, že se kvůli tomu psovi rozšířil, tak ho mírně nakop, ale v tom okamžiku se otevřelo naproti v baráku okno a taková brunátná paní povídá, co ti hajzle udělal, že ho okopáváš? Dáš mu někdy žrát, abys do něj bušil? Povídá, rekuj domů, nebo tě pán sežere. Ten důchodce neschopnej slova se postavil do té ulice, kterou si předtím div nezamiloval, všetky zdravil, rozpřá ruce jako ve filmu, který jsem měl později, Belony ve Sedmým kříži, Vosek Grzový, ten, co udělal to salto, dvojnásobný, když věděl, že nikam nemůže, tak tenhle pán rozpřá ruce a povídá, tadle celá ulice, nemůže mu nebý prdel. Na montování tam je lidi, co byli nadovolené, jich stivují se všecko. Tohle a odešel vrávoravým krokem někam na zdravotní středisko. Bez poslech paní a odešel, ale aby tomu dal správnou tešku, vyšel strýc Claudius Pitzmaus s lopatkou a se smetáčkem, to hovínko takhle nametal a povídá, vidíte? Pak se člověk diví, že se tam nedohodne nějaký státník s cizím státníkem a tady se nedomluvil prostej Čech s Čechem a hodil to hovínko sousedovi do růží. Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, v té společnosti, kde jsem ne tohle, bohu, já jsem tak ukecanej, to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá? Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám? Víš, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovici. A ten už to nedopoví. Já jednou tak takhle jel v tramvaji a unusel z tý radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si jak schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? Nejdou ona vám tak nějak poskočila, mám hele čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý nusle.
1: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Herko, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Herko, já si nic nepamatuju.
0: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol v pojednání o ztrátě paměti. Já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární podobu, to bych nesměl číst. Abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl v psaní. Já jsem si řekl pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička, davše z lesa, roští nesavše, mám si to nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šeče, nesavše roští vše, a teď takhle na tom můžu a povám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš, a tady tohle své starosti dostanu od toho. No. Kostelka daleko víc než my všichni, kromě toho, že s náma študoval v Brně na Janáčkově akademii muzických umění, tak se ještě staral tak, co se děje kolem, jaký je život a cvrkot. A tak věděl, že na Slovensku není čistý líh, ale že tam zase mají Montgomeráky, to bylo po válce. A tak za mnou přišel, já bydlel v továrně, kde byly demižony, to byla chemická továrna a povídá, hele, vypušť tam nějaký tři demižony, kluci z farmacie by měli čistý líh a já ti oblíknu, povídá, že bych dostal Montgomeráček. Tak já jsem to tomu Lubošovi takhle teda přinesl ty demižony, on pohá ve čtvrtek přijedu směrem od Půchova. Čekaj, já máš Montgomerák. Já jsem čekal, skutečně prvního, koho jsem uviděl, rychle se tam otevřeli dveře, vykou kostek a pán Hergo, ten je přesně jen, že on vyskočil z toho raku, jak kdyby mě neznal, utíkal pod jedem. Já pán, Lubošku, tady Montgomeráčka, on pohá, utíkej, prý, prosím tě, po mě jde policie. Takže já jsem neměl ani demižony, on neměl líh a Montgomeráky o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takovej ohromnej číman. On vždycky, jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitý nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty. Měl to být bazén, ale pak jsme málo vykopali, že bylo... Bylo asi takhle vody, tak z toho byly kurty, potom hrál se tam tenis a tak dále. A tenhle Kostelka jednou přišel a povídá, Laďo, co kdyby se zeptal tatínka, že bychom šli k vám na Knížskou přehradu na chatu, vzali partu takových prýma lidí, já mám 50 litrů vománkovýho vína a protože v té době se v ústředním deníku brněnským v Rovnosti objevovali takové rubriky, pač ještě nebyly, jak Slováci říkají, izbičky pre opilcov. Záchytní stanice. Tak vždycky toho, kdo prostě dělá nějaký virvál, tak vzali... Tu fotografii z toho občanského průkazu fotografovali a bylo sdělení v novinách. Pan ten a ten, dejme tomu Adolf Jebavý, jinak řezník a uzenář, v noci zboural tři obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky prostě. A tohle, tak abychom z toho neměli takovýhle nějaký tyhle, on povídá, na té přehradě se všecko ztratí. A tak já jsem řekl tatínkovi, ten pán, tak chlapci hlavně, aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli a nesli jsme skutečně velikánský demižon 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka jiný sklepy neměli a tohle to zase nebyl jeho artikel, on pracoval, říkám, čistým líhu a v textilu a to. Lubošku, co to je za víno? A on říkal, vománkový víno. A někdy říkal, jo, vománkový, no jo. A zase cigary se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl. Čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byly od hořčistý skleničky, že jo. Teď se nalejívalo. A teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. Lidi hned začali tohle, tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte? Tohle. Jenže chuti bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako částečně jako víno, ale taky jako griotka, víte? A jako vermut, takže, Lůžku, jak jsi říkal, že to je? Říkal, vománkový.
1: Vománkový, no a když někdo se ptal, už potom asi potřebují, dej už s tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepínám, to chutná, a zase to řekl.
0: Ohromný veselost, pohně, jiskry lítali až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, vyběh celý bledej asistent výtvarníka ze Státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá, co to pijeme za svinstvo. Všichni povídají, to už jsme tady jednou řekli, když ti to nechutná, tak se zbalopám. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno. Se podívat. Všichni jako, že bude nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku ležel něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako taková od kostelních hodin na věžích pospresující ručička, víte? Nebo je svět světlušek. Prostě něco divnýho. My na to koukali, pak jak je to možný, a on povídá, no ať nám řekne kostelka, co to pijeme. Jaký pak prostě, když slyšeli vománkový víno. Říkají, to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takový různý ty procesy s těma eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží ty umračí hády, si řekli, na nás, tímhle tím umračí, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak jenom jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli. Někdo povídá, kostelka, co to je za víno? A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš kostelka povídá, přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj strýc mu to skysalo a protože on je takový, tohle on by to býval vyhodil a protože já žádný sklepí neměl, takovýhle množství vína taky ne, tak mám strýčku, nevyhazuj to, no tak je to bože, trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá a on mi to dal. A naše správcová, která na všecko zná recepty a tak dál, povídá pane kostelka, do skysaného vína je nejlepší naložit léčivý byliny, ty jednak tu kyselost stáhnou a nevezme to vínu tu jeho chuť. Nedá to tomu žádnou chuť ze sebe, víte? Pak to seberete, scedíte a máte víno takový, jaký bylo, než skysalo, že jo? A kostelka pán, jenže já jsem nesehnal nic než vománkovej keřík. To je na revma. On do toho narval do toho demižonu a ono mu to zhoustlo, zželatinovalo. Tak zase běžel za farmaceutama a ty mu dali čistý lík a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídký, tak zastandal keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš pohálení, na kuci je to skutečně nezávadný, od dřevitým líhu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pám, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá tohle. Já jsem tam, ale šepa jsem měl strach i o sebe, že jo, tak jsem šel, zabouchal jsem, tam se ozval, co je zase? Já jsem pán, pane doktore, první pomoc, on pán, jděte s tím někam, já jsem pán, je opravdu první pomoc. Pani doktora pán mě poslal někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví, řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykonil, pán, co to člověče děláte? Já navazoval na policii, já jsem povídal, že o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterém říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý líh, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice. Opa, co to povídáte? Z chlastu povídá, mladý můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevitý líh a bylo, říkám toho tenkrát plno, tak se oblík, dost nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se. Kouk po těch mých kamarádech, kteří tam stali jak funebráci, až už se jim promítal ten film, jak se loučejí s rodinama, to dnes lepí sem nevidím. Kouk zas na to a povídá, pánové, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, my tady už také dobře. Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel k tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, ale to nestojí za řeč. Ten doktor povídá, pojďte sem. Mládenče, že vy jste tady o něco sako. A mu pánu já skoro upad a on povídá, o tenhle pařez, víte, tam byl strouhnělej pařez, který sám od sebe fosforeskoval zvlášť, když dostal takovýhle hit ze zdola. Nešťastný, že nebo slepnem, ten doktor povídá, to mi musí dát ochutnat. Z čeho vám to...
2: Rádio Jih Cymbálka.
3: Je, pane Sen.
4: Dobrý den, pane Lajpo, já už dobrý vás den. Neviděl.
3: Teď já vás taky ne.
4: No jo, to už je doba, že jo. To už je takovej, a co říkám, to je díl už, to je, že jo.
3: Co? To já nevím, od kdy vymyslíte?
4: No, od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
3: Od tenkrát?
4: No, od tenkrát nějak... Jak jsme se naposled viděli?
3: No to je samozřejmě, já myslím, že no. To bylo tenkrát s tam spolu, jak jsme to...
4: Debok, to je díl už. Jo, to už je díl.
3: No,
4: to
3: už... Já už vím, kdy to bylo.
4: No?
3: Já vám to připomenu.
4: No?
3: Karty.
4: Karty? V Monte Carlo, nebo...
3: Všopak já jsem byl někdy v Monte Carlo.
4: Nevěl jste, ne?
3: A vy jste tam byl někdy?
4: No já taky ne,
3: Tak jak jsme se tam mohli vidět?
4: No jo, to je pravda, ano. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo, ano.
3: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
4: Je u kartářky? Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
3: No právě, ta tu myslí,
4: jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
3: No, no.
4: Jo, já už právě. Vím, no jo, to je.
3: A splnilo se vám to?
4: No tak částečně, jo.
3: Jak to částečně?
4: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
5: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
4: Jo, taky dvojčata?
5: No,
4: to vlastně víno, co to
5: mě předvídala nějaký neštěstí, no.
4: Prosím vás. A trefilo vás něco?
5: Oženil jsem se.
4: Jo. Tak to jste teď už ženatej, ne?
5: Když jsem se oženil.
4: No jo, to je pravda, no.
5: Ale manželka čeká dítě.
4: Jo. A máte na někoho podezření?
5: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
4: Ne. A jak se jí to mohlo stát?
5: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
4: Je, to je rána, no. A máte hezkou manželku?
5: No, tak mám tady... Fotku svatební, podívejte se.
4: A jo, hezká, no. Ty je tady dosti záujem, ne?
5: Samozřejmě, co? Já jsem přece to vedle tady.
4: Jo, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
5: Taky jak já bych v závoji vypadal.
4: No jo, ano, to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný můj známý?
5: Neříkejte.
4: Jo, nějaký Anče Julčový.
5: Anče, ale to je ona.
4: Jo?
5: Za svobodná Anča Julčová.
4: Jo, proto ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
5: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
4: Ano, já jsem si to myslel, no. To je jak když jí z oka vypadne.
5: A komu zase, komu?
4: No, Anča Julčový.
5: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
4: Že jo, no jo, to se hned pozná. Až nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
5: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
4: Ano.
5: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
4: Jak papi, ne? Znal jste jí za svobodná?
5: No, teď jsem si jí vzal.
4: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
5: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
4: No jo, ale teď, když jste si jí vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
5: No, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
4: Ano, ale podoba jí zůstala. Co?
5: Proč by jí neměla zůstat? No. Mějte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete říct, že byste sám sobě si nebyl podobný.
4: No já jsem, myslíte z dřívějška, nebo co?
5: To je snad jedno od kdy, ne?
4: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
5: Tak jinak, pane Essence, podívejte se. Poznal jste, nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
4: No jo, papine, už několikrát. Jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spadl jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
5: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
4: No jo, tak to taky, jo.
5: No, já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
4: Jo.
5: Docela malej.
4: A jo.
5: Vidíte, o podobě se dá mluvit jedině proto, že to jedno je si podobný tomu.
4: No, já jsou si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
5: co? Plešatý.
4: No?
5: Ale ne tak, takhle.
4: Jo, takhle, aha. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
5: A kde jinde?
4: No jo, pravda, mojí ty prdelky a tak to se nedá, no, že jo, samozřejmě.
5: Ale chápete už, když se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobný?
4: No jsou si podobný úžasně, já to vidím, ano.
5: Takže to konečně chápete.
4: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
5: Pro pána krále, jaký jedno zás?
4: Tady to leví, bych řekl.
5: Ale přece v obě jsou si podobný, co je to za nesmysl?
4: No ne, v obě, já neříkám, že no. Ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
5: To jsou úplný nesmysly, pane Essens.
4: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
5: No podobnější si není právě žádný.
4: Jste zrovna říkal, že jsou podobný v obě?
5: Ale samozřejmě, že to je jen proto, že jsou to dvě. Dvě děti.
4: Jo,
5: že?
4: Takhle jako, já rozumím už, co myslíte.
5: Je to jasné.
4: No já už myslím.
5: No, já jsem se lehl, že jak si...
4: Ne, já rozumím, jako že v obě dvě, že si jsou podobný,
5: no,
4: jedno, že já rozumím.
5: Tak,
4: no, to, no, já jsem si...
5: Je, to je hodina, já už budu muset jít, nezlobte se.
4: Ne.
5: No, uspěchám.
4: No jo, to nevadí, tak tady máte ty dvojčátka.
5: No, ty jsou si ale podobný, víte?
4: No jo, jsou úžasní. Tak dneska no, teda... Ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo.
6: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
7: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
8: No ale na co smyčec?
7: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
8: No ale na co smyčec?
7: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
8: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
7: To nejsou housle?
8: No ovšem, že ne.
7: A co je to?
8: No to je banjo.
7: Co?
8: Benjo.
7: Benjo?
8: No ano.
7: Tohle to?
8: No, to je benjo.
7: To je benjo tohle?
8: No samozřejmě.
7: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
8: No je to takový lahodný hudební nástroj.
7: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
8: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
7: No ne, je to menší, prostě. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je, mladě.
8: Banjo a basa.
7: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
8: Koukám jako blázen.
7: Co říkáte?
8: Ale že koukám jako blázen.
7: Je tak. A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no, proto jsem si to poplet,
8: víte? Prosím vás, housle, dejte to.
7: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
8: to
7: housle.
8: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
7: Ne, jo.
8: No.
7: Nebo s jiným taky, že jo?
8: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
7: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem,
8: no. A na banjo se brnká.
7: Brnká, ano.
8: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
7: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. No taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
8: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
7: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
8: Vy jste z hudební rodiny.
7: No, bodejť. Táta hraje taky.
8: Váš otec také.
7: No.
8: Celá rodina hudebně nadaná. No.
7: Táta je taky ladič pian.
8: Ladič pian dokonce.
7: No tak on je víc pian než ladič. Víte? No ale všichni jsme hudebně nadaní. No. Teď je syn taky už začíná tak trošku.
8: Vy máte syna.
7: Syna.
8: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
7: No. Kluk je to.
8: No když je to syn, tak je to kluk. Tak prosím.
7: A chytrej kluk je to.
8: Tak, jako táta, že jo? No jo.
7: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
8: No tak zima, sichravo.
7: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
8: V té zimě, ne?
7: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
8: no,
7: víte?
8: No, já chápu, jo.
7: Tak vám hned povídá. Bude padat níh, povídá.
8: No.
7: A uděláme hulála.
8: To je ale roztomilý. No.
7: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
8: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
7: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
8: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
7: Co takovou brnkačku?
8: No tak
7: nějakou...
8: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat rád ukulele.
7: U koho myslíte?
8: No jak to u koho? Ukulele.
7: Ukulele?
8: No.
7: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
8: To člověče, jaký Kulel?
7: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
8: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
7: Jo tak, ano.
8: No.
7: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
8: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
7: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
8: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
7: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
8: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u... Kulele, ale ukulele.
7: No to jenom, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b, enjo, já říkám benjo, že jo? Jak si je, kde ten pan Kulele bydlí?
8: Ne, vůbec nikde nebydlí.
7: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
8: No jak vám to mám vysvětlit?
7: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký benjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký benjo. A jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
2: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
9: Taky vám musím částečně říct, co se vám mě stalo, když jsem sloužil za rakouského vojště, když jsem byl ve špitále jednou v tom, co byly tyhle ty dezentýrysti a ty týpisti. No teda rekonvalescenti. A žádný jsme nechtěli jíst tu polentu, tu utrejchovou kaši. Hořkou vám jako mezulán. Ono vám to nebylo masný ani slaný, no jak říkám, kdo neměl, tomu byl špatný a přišla na něj jistě tahle ta psínkačka, která je nejhorší, když jde na prázdno. To vám sedíte půl hodiny na lajtně a volu nic. Teda kluci, aby si přilepili, tak si kupovali cukrový patličky nebo kadlata, teda to jsou švestky, abyste viděli. Ale jednou se vám stalo něco moc špatného. Jo, tak to jsem, a tohle. Tak vám jednou šel pan štávní, o tam tady to chodí císař, pan běžtí a uklout a upad po pecince a odrazil si maso. A hned vám bylo druhej den na to pefelu, já se zakakujou jíst ve špitále švestky. A že aby se někdo povážili po chodbě s pitlíkem v ruce, kastrče si přinkalové a že nám to voce škodí a basta fidli obrč podepsaný. A dobře, řekli jsme si, pefel je pefel, musíme to respektovat, ale to čenman nechce mít. Představte si, zrovna ten den vám přijela ta bába s těma vozejkama a kadlatama. Všichni se vám čučili zvuk na to krásný modrý vavoce, sliny se nám zvíhaly, najednou vám se ohlídnu, kluci pryč. Podívám se, zvuk na mládenci už kupovali. Tak jsem vám vytáhl z kufru ten broucak, co jsem teda v něm vozil panu štábnímu z dovolený nějakou tu mouku a chtěl jsem vám za bránu. Koupil jsem si to ovoce 5 kilo. Tu mám bránou a post vám udělá. Hej! Kaprej má rozkaz a že nesmí nikoho pustit do špitálu s kadlatama. Kaprej jste všechny přinkalové a chce si cosi. Já povídám, ty krile, nedělej voloviny, tady máš ho na versitaci a pustě dovnitř. On zas na to, kdybys měl dal zlatý rouno, tak tě tam nemůžu pustit. No tak to jsme mělo dělat. Bylo nás tam 10, všetky v podlíkačkách a na boso zima nám byla, tak vám jdeme k bábě a jedna ze smělost, paní bábo, jsou ta láskavá, vemou nám to ovoce zpátky, my jsme volali na cimry, my nechcem žádnou náhradu a daj sem peníze zpátky a je to. Ona vám zkusila, koukejme se na ně, ovoce ochmatají, ožerou a pak chci vrátit, ani za nic. Tak nějakej patěc zeme nás to rozhod a povídá, tak to teď. Já mu na to, buď to ovoce sníme, anebo jej hodíme na hnůj, vážená ovce. No tak nic, nic tak nic. Sedli jsme si k plůdku, aby na nás ze strnic nepoukalo a jíme. Lidi, hosti vám jedli a škrkali. A kdo mě mít, byl si hotov, mačkal papír a šel. Já vám tam zbyl nakonec a vím, a mě bylo. Já vám jsem to ovoce polikal i s peckama a abych byl hotov, pořád potěžkávám pytlik, tak jich tam bylo cirka 2 kila a už jsem nemohl. Švestka se vám mě převalovala v hubě jako akrobat, já vám nebyl to jich spolknout. Pupek jsem měl jako pandur a ne a ne a ne a ne. A tak vám jsem se přeci nějak protlouk skrz to. Skrz, víte, Zmačkal jsem papír, zahodil jsem to a šel jsem dovnitř, pánčně post neviděl. Ale lidi ta noc. Nejzibla břichu velká nespokojenost a mručení, pak zas nějaký divný troubení na poplach, nebo jako když mají čertivanou hromadu a prším do toho, antoš se odvírali vnitřnosti. Ale jen tej švestkovej bávě můžu děkovat za svý zachránění, neboť tenkrát mě to vyčistili, jako když propláhneš na meliorati a od té doby jsem zdravý jako křepelička, čím se vám varalci Vlastimil Burián.
10: V jednom malilinkém království žili mlynář a rybář. Bydlili blízko sebe, pochopitelně u řeky. Neustále se přeli, neustále se svářili a soudili. Oba dva vodu potřebovali k živobytí, ale každý jinak. Co bylo rybářovi málo vody, mlynářovi bylo moc, anebo obráceně. Tak jim život plynul v hádkách o vodu a jiných schválnostech, zatímco řemeslo zahálelo. Jednou se jedna z jejich nekonečných pří dostala od okresní soudní komory přes vyšší okresní soudní komoru k nejvyšší soudní komoře okresní a pak k nejvyššímu soudu a nakonec se odvolali ke králi. Král byl mladý, hezký a celkem rozumný člověk. Byl svobodný, protože se chtěl oženit jenom s chytrou ženskou a o chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna, takže ano. Král pozorně vyslechl obě strany, nakoukl do kupy lejstera spisů a nabyl názoru, že příčina všeho není ani tak voda, jako spíš nedobrá vůle, pýcha, malichernost, no zkrátka titěrnosti, kterými někteří lidé zkracují život sobě i druhým. Viděl, že tu dohromady není koho trestat a když, tak snad soudce z předcházejících komor, a to za to, že takovou hloupost dovolili takhle nafouknout. I pravil: dám vám 3 hádanky. Podle toho, jak je zodpovíte, bude znít můj konečný soud. Řekněte mi, co se lidem nejvíc vyplatí. Dále mi řeknete, co je nejsladší na světě a potom, kdo je největší nepřítel člověka. A ukázal na mlynáře. Ten se podrbal za uchem, zaotálel chvilku a jestli prý by to nemohlo počkat do zítřka, jako že by se rád na to vyspal. Dobrá, pravil král, dobrá, zítra v poledne oba dva. A přitom mu blesklo hlavou, že by se něco mělo dělat, aby se zvýšila inteligence obyvatelstva. Na rybáře před zánkem čekala jeho dcerka. Bylo jí 16 a rozum měla jako starý šalamoun. Zdenička se jmenovala. Tak jak pak jsme dopadli, tatínku? Ah, štěně. Zítra v poledne se to má rozhodnout. Když ji vypověděl celý průběh a dostal se až ke královým otázkám, pronesl zasmušile: to jsou hádanky, holka, jako jak z tisíca z jedné noci. A kde mám na to vzít rozum? Toto zítra pěkně prošvihnu. A teď je to jednoduché, smála se Zdenička. To je jako facka. Nejvíce se vyplatí, když člověk člověku pomáhá, no? Nejsladší na světě je spravedlivý spánek a největším nepřítelem člověka je lidská hloupost. A tak pojďte, tatí, maminka čeká s obědem, hlavu vzhůru, vyhrajeme to. Druhého dne zvonilo poledne, když král vcházel do soudního sálu. Králové musí být přesní, to patří k povolání. Tak jak jste se na to vyspali? A ukázal prstem opět na mlynáře. Mlynář se uklonil a spustil: nejvíce se vyplatí, prosím, mít všecko pěkně pod zámkem. Nejsladší na světě je totiž můj 12-letý med. A největším nepřítelem člověka jsou daně. Král ukázal na rybáře. Nejsladší je, prosím, spravedlivý spánek. Nejvíc se vyplatí, když člověk člověku pomáhá, a to třetí, že největším nepřítelem člověka je hloupost. Přitom se díval na krále a brada se mu chvěla. Král se obrátil k mlynáři. Jsi hloupý mlynář, pravil, a ty rybáři to nemáš ze sebe. Dále řekl mlynáři, aby se zamkl ve mlýně a aby nevycházel ven, dokud za trest nesní soudek 12letého medu, a to bez chleba, a vyhnal ho. Rybáře si pozdržel a když byli o samotě, pravil: kdo pak ti poradil tak odpovídat? Rybáře ani nenapadlo krále obelhávat. Řekl mu, že to byla dcerka, Zdenička. To není hloupé děvče, nejchytřejší na světě, pyšnil se otec. Pojď se mnou. Dovedl rybáře do spižírny, vybral 10 vajec a podal je rybáři. Dej je té tvé nejchytřejší dcerce na světě a že ji ukládám, aby mi z nich zítra poslala 10 kuřat. Když rybář se vrátil domů, žena i dcerka věděli, jak soud dopadl. Takové věci se rychle rozkřiknou. Když pak vyřizoval králův vzkaz, nemohl si odpustit povzdech. Tohle musí špatně dopadnout. Zdenička si však věděla rady. Dala hrst prosa do pytlíčku a povídá: tatínku, doneste to panu králi, že pěkně prosím, aby to proso zasil, aby do rána uzrálo, abych měla čím ta kuřátka krmit, a vystrčila ho ze dveří. Krále ten vzkaz pobavil. To je opravdu chytrá holka, ta tvoje dcerka. Je hezká? Jako růže z rána, rozpovídal se rybář. Jako pstruh v peřeji. Jako... A kolik pak je jí? 16. To bych ji rád poznal. Řekni, ať mě zítra navštíví. Ale dávej pozor. Musí přijet, nepřijet. Musí být ustrojená, neustrojená. Obutá, neobutá. Učesaná, neučesaná. A ať mi přinese dar, nedar. Budeš si to pamatovat? Rybář si to cestou domů neustále opakoval, takže se mu to podařilo vyřídit téměř zúplna. Zdeníččina maminka jenom mrtěla hlavou. Ustrojená, neustrojená. Přijec, nepřijec, obutá, neobutá. Dar, nedar. Muži, táto. Jseš si jistý úplně, že jsi to nepoplet? Jo. Ještě učesaná, neučesaná. Dcerka si založila ruce, svraštila čelo a několikrát si ten vzkaz opakovala. Pak řekla: tatínku, uměli byste chytit vrabce? No, proč pak ne? Maminko, uměla byste mě ušít šaty z rybářské sítě? No, jak pak bych neuměla? Tak mi prosím vás chytněte vrabce, tatínku, a dejte ho do škatulky. A vy, maminko, spíchněte mi z té potrhané sítě šaty a pěkně podle módy, buďte tak hodná. Rybář šel na vrabce, rybářka se dala do šití. A Zdenička běžela do kůlny. Vzala jedno kolečko od starého trakaře a druhé od nového. Našla si prkénko, ani ne široké, ani ne úzké, ne dlouhé, ne krátké, a kolečka k němu přidělala. Na každý konec jedno. Pak k tomu připevnila rozeklanou větev, co by řídítka, jednu nohu dala na prkénko, druhou se odstrkovala a rejdila s tím po dvorku. Rybářka ji viděla z okna a volala na ní: cože to má za nesmysl? No jak jinak bych mohla přijet, nepřijet, maminko? Kolečka mě trošku vezou a jednou nohou trošku běžím. Ani nejedu, ani neběžím, kolo běžím. Za hodinu se vrátil rybář s krabičkou, ve které se vztekal vypasený brabec. Rybářka šila až do rána. Zdeníčka se časně ráno vykoupala v řece. Potom na levé straně si upletla cop a na pravé straně rozpustila vlasy. Oblékla si nejlepší košily a přes ní šaty z potrhané rybářské sítě. Na jednu nohu si obula střevíček a druhou nechala bosou. Pentličkou ovázala krabičku s brabcem, dala si popřát šťastnou cestu a vyjela za králem na koloběžce. Bosou nohou se vezla, obutou odstrkovala. Než dojela k zámku, měla za sebou průvod ze vlounu. Stráže ji nechtěli pustit do zámku, ale Zdenička se s nimi nebavila, mocně se odstrčila a ujížděla porád pryč ze sálu do sálu a zabrzdila rovnou až před králem. Zde mě máte, pane králi. Ustrojená, neustrojená, učesaná, neučesaná, přijela, nepřijela, obuta, neobuta, přišla, nepřišla se vás navštívit. Zde prosím, přijměte ode mě dar, nedar. A podala mu škatulku. Král vzal škatulku, rozvázal parádní mašličku, otevřel víčko a frr! Brabec ulít. Usmál se a začal si Zdeničku podrobně prohlížet. Jezdil očima po její postavě, ale neustále se vracel na důlek, který se Zdenice dělal na levé tváři, když se usmívala. Pstruh v horské peřeji, pomyslil si. A protože, jak už jsem říkal, to byl král mladý, svobodný a venkoncem rozumný člověk, neotálel, nýbrž dal rovnou zapřáhnout do zlatého kočáru a vezl Zdeničku domů. Vezl jí velikou oklikou, takže než přijeli do rybárny, byla noc a tykali si. Vzbudili rodiče a král požádal o ruku jejich dcery. Po svatební hostině, která trvala 3 dny, jakmile byli sami, král řekl Zdeničce: vzal jsem si tě, protože jsi chytrá a hezká, aby nám naše láska a naše kamarádství dlouho vydrželi, aby nic nestálo v cestě našemu štěstí. Slib mi, že se mi nikdy, nikdy nebudeš plést do vladařských záležitostí. Nikdy, slibuješ? Slibuji, řekla Zdeniška s důlkem. Načiž se velice milovali. Asi za půl roku, v den blahoslavené tuberózy, byl v sídelním městě výroční trh. Z celé zemičky se sjeli lidé a lidičky, komedianti, provazolezci, sklenkáři, pláteníci, karbaníci a s nimi konští handlíři. Tentokrát jich všech bylo dvojnásob než loni. Každý chtěl vidět novou, mladou paní královou. Zájezdní hospody byly plné, lůžko na přenocování bylo vzácnost a lidé spali, kde se dalo. I stalo se, že pod mostem se utábořil jeden koňař a hned vedle jiný koňař. Ten první prodával kobily a ten druhý valachy. Jedné z kobyl se v noci narodilo hřibátko a v tom všeobecném zmatku se mámě ztratilo a ráno je našli hned vedle pod valachem. Ten, co prodával valachy, prohlásil, že hříbě patří jemu. Ten s těmi kobylami to vyvracel a celkem správně namítal, že hříbě patří kobyle a kobyla jemu, takže hříbě je také jeho. Křičeli na sebe, koňař daleko pro nadávku nejde, a lidé z toho měli šprým, hecovali je, na oko se zastávali tu toho, tu zase toho druhého, až chlapi ve vzteku na sebe vytáhli kudly. Bizicové je museli od sebe roztrhnout. Protože o výročním trhu všechny pře rozhodoval panovník, přivedli ty dva vykuky před krále. Král byl samým oslavováním unavený, nevyspalý, a aby stání zkrátil, ukvapeně rozhodl: je známo, že hříbě se drží u rodiče. Tudíž bylo-li pod valachem, valach je rodič a patří jemu. Celkem už to nehrálo roli, protože to hříbě mezi tím někdo ukrad. Ten, co přišel o hříbě a ještě k tomu prohrál při, se rozmrzel. Chodil po královském parku a mlátil kloboukem o zem. Jeho počínání uviděla z okna Zdenička. Sešla za ním a ptala se, co to provozuje. Koňař si vyprávěl, jak král rozhodl při. To je proti koňskému rozumu, zvolal a praštil kloboukem o zem. Zdeníčka mu musela dát za pravdu. Protože však chtěla být věrna slibu, že se králi do vlády plést nebude, nemohla nic dělat. Dala však koňařovi radu. Navedla ho, aby s lukem a šípem chodil po královské zahradě a díval se k nebi do korun stromu. Až potká krále, aby mu řekl, že hledá, kde si kapři postavili hnízdo. Aby řekl, že mu ulítli z rybníka a že se bojí, že snesou všechny jikry ve hnízdě. Kdyby se mu král smál, tak aby mu řekl, že od té doby, co se valachům rodí hříbata, kapři hnízdějí na stromech. Pak ho ještě poprosila, aby nezradil, že mu to ona poradila, a přenechala ho osudu na zahradě. Koňař se choval přesně podle její rady. Chodil po parku, luk k výstřelu připravený, a zíral do větví. Jak předpověděla, potkal krále, který se ho ptal, co tam pohledává. Koněř povídá, že číhá na kapry, co mu ulítli z rybníka. Král se na něj rozstřik, aby ho neměl za blázna. Jsi blázen, od té doby kapři snášejí jíkry na stromech. Přesně od té doby, co se valachům rodějí hříbata, pane králi. Královi svitlo. To tě navedla moje choť. Koněř zapíral. Nelži, znám její argumenty. Musel ještě dlouho křičet a nakonec pohrozit žalářem, než koněř přiznal barvu. Král se vrátil do zámku a kázal připravit na večer slavnostní večeři s hudbou a tancem. Zkázal zdeníčce, aby si oblékla nejlepší šaty a aby pak přišla za ním do trůního sálu. Když přišla, krásná, jako růže z rána, král seděl na trůně s korunou na hlavě, s žezlem a se všemi odznaky své moci. Kázal jí pokleknout a pak řekl: nikdy jsem nechtěl s tebou mluvit jako tvůj panovník. Přál jsem si, abychom do smrti zůstali muž a žena, manžel a manželka. Proto jsem chtěl tvůj slib, že se mě nebudeš plést do vládnutí. Slíbila si, ale slíbenému si nedostála. Dnes spolu večeříme naposled. Po večeři odejdeš domů, odkud jsem tě přivedl. Byla jsi mě dobrou ženou a mám tě stále rád. Můžeš si vzít proto sebou to, co je ti tu nejmilejší, na památku. Ke konci se mu už trošku třás hlas. Slavnostní večeře se povedla. Všichni byli veselí, tančili čtverilku a hlahol hudby a zpěvu zalétal otevřenými okny daleko do setmělého parku. Až král zacinkal lžičkou o skleničku, utišil halas a oznámil všem přítomným své rozhodnutí. Když domluvil, několik dvařanů se pokusilo opět o družnou zábavu, leč pokus krutě selhal. Všichni měli Zdeničku rádi a teď jim začalo být smutno. Hudba pípala a skončila na nedostatek nadšení. Hosté se začali vytrácet. Za stolem zbyl jen král a Zdenička. Vlastně jen Zdenička, protože král už nevěděl, kde je. Před proslovem se napil na kuráž a po proslovu si dal tuplák Rinského ze zármutku. Když Zdenička viděla, že už nemůže ohýbat prsty a že se sune pod královskou tabuli, složila ho opatrně na zem a zabalila ho do koberce. Sluhům řekla, že si ten koberec bere domů, aby jej naložili. Stalo se, kočí síkl na vraníky a jela domů. Druhého dne k polednímu se král probudil. Byl v prosté posteli, v malém pokojíku. V otevřených oknech s řezichou a rozmarinou vrkají holuby. Už se začal obávat, že ho někdo ukrad. Když se otevřely dveře a vešla Zdenička v obyčejných šatech, na rukách tác s bílou kávou, s medem a kobliškou. Kde to jsem? No u nás doma, v rybárně. A co tu dělám? Mého manžela. Řekl jsi mi, že si smím vzít sebou, co je mi nejmilejší. Tys můj nejmilejší, tak jsem si tě vzala sebou a udělal si důlíček. Zase se jelo na zámek a zase bylo plno slávy, ale tentokrát je slavné slávy. Král se vzdal trůnu ve prospěch své ženy. Rozhodl se, že bude dělat prince manžela, to je pohodlnější, než to vládnout, že bude moudrá a chytrá Zdenička. Těsně před Zdeniččinou korunovací prosila o slyšení deputace urozených pánů, vedená Nestorem zemanstva. Ve vší skromnosti přišli upozornit, že jim jméno Zdenička odporuje královské tradiční nomenklatuře a snažně by tudíž prosili, aby královna ve své bezmezné moudrosti si zvolila jméno královské hodnosti vhodnější. Zdenička jim vyhověla. na paměť vozítka, které jí dovezl za štěstím, rozhodla se pro jméno Královna Koloběžka první. Ha. Stejně však, když vycházela z katedrály s korunou na hlavě, lidi volali, ať žije naše Zdenička!
2: Rádio Jich Cymbálka.
11: Jak jsme trávili léta 50. V lidských dějinách rozlišujeme tato údobí.

akcionář a živil rodinu. Pravda, živili vydatně. I čočku jsme občas viděli. A pivečkem nedělní mastnotu zapíjeli. Ale úkoly na nás kladl nemalé. Odborářské a svazácké legitimace týdně nám kontroloval. Chybějící známku trestal pak 20 dřepy. Ba i odlepený růžek provázel funivým mručením nespokojence. Otec měl vůbec rád, když rodina stála v čele pokroku. Do prvomájového průvodu nás šikoval už 30. dubna. Pak jsme procházeli trasu a cvičili veselý výraz ve tváři. Na Marxovi narozeniny jsme si vždy pročítali vylosovaný díl Kapitálu. Potom jsme měli dort. Kdo nečetl plyně, tomu otec zhltl polevu. Jednou před Velikonocemi dostal tatík neočekávaně tlustý dopis ze Spojených států. Zrudl a optal se všech. Co to má znamenat? To by mohlo uškodit mé dosud bezúhonné pověsti. Vniveč by přišla má mravenčí píle. Vzal otylý dopis štítivě do rukou, dezinfikoval jej ve vodce a přikusuje pirošku rozťal obálku kozáckou šavlí. Pak se jal číst. Náhle zbledl a šel k zemi. Doslova padl jako poťatý na mozaiku z politických občasníků, kterou jsme měli na podlaze místo koberce. Nastalo kříšení. Pokropili jsme oce ropou a dali mu čichnout bylinek z tajgy, které nám posílá teta z Novosibirska. Otec se probral z mrákot a poručil matce, aby přistavila samovar. Sadítěs, řekl nám pak ještě bledý. Představte si, soudruzi synové a dcery, že jsme zdědili 100 000 dolarů a pětinu akcí firmy Ford. Otec začal plakat a naříkat. Svoloč amerikánská já. Hurá, zvolal bratr Ivan. Koupíme si české auto a ještě nám možná něco zbyde. No, rozčilil se tatík. Snad bys nepřijal prokletý grož ze západu. Ale ty, Stěno, ty bys přijal. Zlatem ti zamávají asi jejich. Dobře vím, že se kamarádí s reakčním synkem Kokořínem. Onehdy, když jsem šel do tvého pokoje zkontrolovat nástěnku, obraz tvé politické aktivity, cítil jsem zřetelně boublegum. Chtěl jsem to přejít mlčením, ale po dnešku vidím, že tě musím požádat, abys nyní odešel pětkrát obsat manifest. Další návrhy, vyzval nás otec vítězně. Fuj, křikla šplhounsky sestra Anna. Já bych ten prokletý dopis spálila. Výborně. Tady máš 5 korun a zajdi si příležitostně k prašné bráně na boršč. V tom maminka nesměle šeptla. Víš, Václave Václavoviči, kapitalista je zlý. Až odporný. Zdá se, že i páchne. Ale 100 000 dolarů je sumička kulatá. Potřebujeme ledacos. A navíc tento měsíc přijedou opět Alexandrovci a ty budeš chtít být vyšňořen v první řadě. I ty, Marusio, zoufale zvolal otec a nervózně ril do stolu karikaturu Adenaura, aby znovu získal klid. A kdo nám vlastně ten mrzký pakatel odkázal, zeptal jsem se odvážně. Nechtěj vědět, synku, upěl otec. Tvůj strýc, můj bratr, udělal tu ostudu. Od té doby, co se v hloubce 12 metrů z macochy do Rakous omylem prokopal a v kapitalistech se zhlédl, jsme si vyměňovali je na dávky. A najednou tohle udělá, aby mě zničil. Ale já ty peníze nevezmu a na veřejné schůzi se očistím, soudruhům srdce otevřu a ještě více úkolů na svá bedra vezmu. Někdo zazvonil. Otec ukryl dopis pod rubášku a umatlal si pusu chalvou. Pak šel otevřít dveře. Vešel soudruh Diba, člen výboru s doprovodem. Co pak mi nesete, optal se otec nervózně a přidržoval si rubášku. Jde o dopis z Ameriky, pravil ledově soudruh Diba.